0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbarou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácí vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštěl nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na disco scéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také páté místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, která

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Podruhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na $50,000 vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na $20,000 pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na $25,000 nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenatchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
1: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože ji milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, Jokřemjoku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte.
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portálu, říká, a já vás znám, a vy jste, říkám, špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a špaček, říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoria. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale to je tak čtvrtstoletí mladší.
2: Mm-hmm. To je opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. posluchače Halina nebo Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimkem, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla, přes telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého soparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardní vás oba vrhl zdraví moc a moc, Pavle. A dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, ano. Nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání.
4: Byl byste moc hodnej.
1: Tak potrénujem, zvážíme.
3: Uvidíme,
1: vydržíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu.
3: Nasledanou.
1: A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko.
1: Ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No, dobře.
3: Taky známky jsem ani neměl ve škole. Ne, vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl na mátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gianlolo Brigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí.

0: češtinu, mít na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
1: Ale připomnělo mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Ano. Dokonce, když se měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, ale publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromný smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horničkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Wericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapci, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčuju jako z aristokracie. Jako
4: prču z aristokracie.
5: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
5: Zvolách je jako...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
7: Naslyšenou.
1: Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, máme zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den, tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tě mi dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, že má ránu, ale já...
13: Ty když čteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiný?
12: Jo.
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jinej. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám.
12: Jo.
10: Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že... Přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Ono... Někde o tam teď.
10: Tam. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
13: To tak můžete říct.
10: Jo.
13: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatný snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
13: no,
1: bude.
13: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
13: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
13: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to tolik rtuťovitý Luděk Sobota.
13: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Takový jinak hodnej ten Luděk.
13: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automotor Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: No, mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano.
1: Hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Naschledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Že by George?
5: Ne. Jandy. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžec, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijmu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme
1: pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle-mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce, zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: No tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: No, protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No, teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: Oj, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady byl první.
13: Takže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti, dokázal mi to tady ve studiu, čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit, takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju, bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky.
1: Jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posuň.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Lístky na kulturní akce zbytečně prodražují nové poplatky, tvrdí prodejce lístků. Dopravní podnik v Mladé Boleslavi šetří na naftě. Většina autobusů jezdí na plyn. Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Je úterý 12. května. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojením velkých ticketingových společností GoOut, Ticketportal a Ticketstream vznikla v Česku dominantní firma, která pořadatelům i zákazníkům zbytečně zvedla poplatky. Tvrdí to menší ticketingová společnost SMS Ticket. Její generální ředitel Oldřich Brzobohatý říká.
2: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí za provizi 8%. Pro návštěvníka se poplatek za nákup vstupenky vlastně zvýšil na 3,5% skokově z nějakých 15 korun.
1: Firma PLG Czech Republic, které tři ticketingové společnosti teď patří, tvrdí, že jeho firma poplatky pouze zprůměrovala a nový systém je spravedlivější. Další zvyšování poplatků letos neplánuje. Dopravní podnik v Mladé Boleslavi zdražení nafty po útoku USA a Izraele na Irán výrazněji neovlivňuje. Naprostou většinu autobusů MHD má na plyn z tamní bioplynové stanice, která z větší části patří městu. Dopravce má 35 autobusů a na plyn jich je 32, říká ředitel dopravního podniku Marek Džuvarovský.
3: Tak vlastně tam máme cenu, kterou už máme v rozpočtu a netýká se jí tedy tady to navýšení, které je čistě u nafty. Tak kdybychom tyto autobusy měli na diesel a ne na plyn, tak měsíčně bychom zaplatili více jak 600 tisíc korun navíc.
1: Naučné pexeso, makety zvířat nebo výukové tabule o bylinkách přibudou na naučné stezce Radotín. Vedení Prahy 16 na ně pořídí interaktivní prvky za necelých 450 tisíc korun. Bude mezi nimi i dendrofon, pomocí kterého se lidé můžou učit poznávat zvuk různých druhů dřeva. Poprvé si nové věci budou moci zájemci vyzkoušet letos v srpnu, říká místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek z ODS.
4: Trasa s 18 zastaveními provádí návštěvníky přírody. Historicky cennými lokalitami Radotína, Kosoře a Lochkova. Dlouhodobě patří mezi oblíbené cíle pro pěší i rodinné výlety. Nové prvky nabídnou návštěvníkům ještě atraktivnější zážitek a zapojí do poznání i ty nejmenší. Sport.
1: O trestech pro fotbalovou Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu.
0: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Během dne čekáme spíše proměnlivou oblačnost a večer dojde k ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Pozor, v Praze, ulice Vodstářova, po nehodě je tam osobní auto, narazilo do dopravní značky a porouchané auto taky na D7 na 7,5 kilometru ve směru do Prahy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Víš, co je to dendrofon? Už to někdy slyšela?
6: Slyšela, ale zatím jsem ho ještě nikde neviděla osobně.
5: Ale viděla. Viděla. To je vlastně, když jdeš na nějaké naučné stezky po nějakých chodnicích, tak tam jsou pro děti takové trubky, vypadá to jako vlastně píšťaly s varhan a do toho takhle bušíš. Takže prosím vás, tohle jinak byla La Mamba.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
5: A začínáme. Dobrý den.

0: Tak moje malá premiéra to rozhodně není v rámci mikrofonu. Ve vysílání Českého rozhlasu a vysílání rozhlasových stanic v České republice vůbec. No, ono to bude 30 let, co byla premiéra. A to už si dávno nepamatuju.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
3: No, zřejmě slušte oddíl, no.
2: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.
0: A 33, jestli ostřím správně, slaví Zrska Debora Kálová, jinak taky Debík.

0: 5 hodin 18 minut, pěkné úterý přeji. Třeba bude ještě lepší, no pro zahrádkáře určitě, mám pro ně informace o počasí, které určitě rádi uslyší.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude vlhko, ráno by mělo být oblačno, i zataženo, místy se mohou objevit přehánky. Během dne bude proměnlivá oblačnost a místy znovu zaprší. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí jen na 9 až 12 a vítr bude čerstvý západní až severozápadní. Může mít i nárazy až 55 km za hodinu. Vítr večer zeslábne. Dýchat se bude dobře. A je dobře, že jsem ty muškáty nechal ještě schované, že Aleno?
2: Správně, správně. Jsou ledoví muži, jasně, že nemusí přijít každý rok, jasně, že se s přízemními mrazy nebo obecně s mrazy ve vzduchu potýkáme už od ledna, protože když příroda, nebo respektive od února, když příroda začátkem února nastartuje, tak pak každý mráz může být rizikový. A ta minima k nule s četnými přízemními mrazíky, to budou třeba hned ve středu.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
4: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
3: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Taková banální otázka dětem. Co patří do aktovky? Školní aktovky. Víte, že já už ani nevím. Já tu školu tak nesnášel. Svačina z loňského roku tam byla.

0: vlastní zkušenosti vím velmi dobře, že do takové aktovky určitě nepatří svačina z předchozího školního roku. Předpokládám, že dnešní děti jsou jiné. Co nezapomenout dát do aktovky, aby vám nic nechybělo?
1: Svačinu, vodu, a sešit, pak ještě učebnice, penál,
2: tam se dávají pastelky,
3: nůžky, guma,
4: tušky, oskovky,
5: pero,
6: popiska
7: a ještě kružítko,
8: ořezávátko,
9: pravítko
10: a ještě taky deníček.
11: To jde, co řekneš, ty jde, co řeknou,
12: a abys na to nezapomněl, si to napíšeš do toho deníčku,
13: abys věděl, deníček je, kam si můžeš malovat, až půjdeš zase do jiné třídy, tak ti tam něco nakreslej, abys na ně mohl vzpomínat.
0: Vidíte, kružítko taky zaznělo. To jsem rád, že někdo myslí za mě. Já bych ho tam teda nedal, abych ho zapomněl doma. Bartošová mě bodla kružítkem a málem jsem vykrvácel. 5. C, základní škola Litvínovská 600.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Kvůli výtržnostem fanoušků při sobotním fotbalovém derby zahájí ministerstvo vnitra správní řízení s pražskou Slavií. Chováním jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu vtrhli na hřiště a pyrotechnikou ohrožovali fanoušky i hráče soupeře, se zabývá policie i ligová fotbalová asociace. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se v reakci na sobotní dění rozhodl vytvořit pracovní skupinu. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech. Incidentu se vyjádřila i skupina Tribuna Sever, která sdružuje skalní fanoušky Slavie. V textu publikovaném na sociálních sítích její zástupci popřeli, že by násilí bylo jakkoliv organizované. Babybox v Neratovicích je nově umístěný v domě kněžny Emy, který nepřetržitě poskytuje sociální služby. Schránka na odložené děti je po roce a půl znovu v provozu. Z původního místa je správce musel přesunout poté, co nemocnice ukončila nepřetržitý provoz, který je pro fungování Babyboxu nezbytný. U rehabilitačního pavilonu nemocnice v Benešově připravují zahradníci nový park. Bude mít rozlohu 1600 metrů čtverečních. Tvořit ho budou hlavně tisíce květin a stovky stromů z keři. Praha 3 rozšířila seznam legálních ploch pro sprejery. Nově můžou tvořit na čtyřech nových stěnách na Žižkově v Prokopově ulici. Jejich vytvořením chtěla radnice podpořit kreativitu mladých lidí a zároveň omezit nelegální sprejerství na fasádách nebo památkách. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Během dne pak čekáme spíše proměnlivou oblačnost. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Patrně na cestách, třeba na dálnici D1 před Prahou, sice hustý provoz už teď, naštěstí, bez dopravních nehod, ale s komplikací na samotném konci dálnice D1 je uzavřený před sjezdem na jižní spojku jeden pruh, takže to bude působit potíže i v průběhu dnešní dopravní špičky. No a když se podívám ještě dál, no, Hybernská v centru, tam jsou taky zúžené jízdní pruhy nově a budou až do příštího roku. Dlouhé to je a od Stářova stále není dořešená nehoda osobního auta, které narazilo do dopravního značení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: 5.33, kapela Elán, Marie Rotrová a...
2: Ještě zůstaneme u dopravy. V Česku se ročně stane několik tisíc dopravních nehod s dětmi. Počet se přitom podle týmu silniční bezpečnosti dlouhodobě nemění. Kde dětem hrozí největší nebezpečí, řekneme už za chvíli.
3: Sestrička s Kramárou, kapela Elán, právě teď pro vás, ať se vám příjemně vstává. Klid, pohoda, úsměv, macík, máte všechno.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5:41. Další téma tu máme. Pojďme k dopravním nehodám. Každoročně se u nás stane přibližně 5 000 dopravních nehod s dětmi do 15 let. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Počet nehod dětí se přitom dlouhodobě nemění. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti upozorňuje ale taky na nehody, které se uskuteční na parkovištích a v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nohu z plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu ji zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměly jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.
0: A já se ptám, jako řidič čtyřkolého auta výroby z Mladé Boleslavy, jako řidič, který snad jezdí bezpečně, sice někdy svižně, ale bezpečně, u přechodu pro chodce, u škol, no, radši pomalu. Ale vedou statistiky také matky z kočárky, které, když chtějí vstoupit do silnice, se nejdříve rozhlédnou doleva, doprava, ale ještě dříve vytlačí kočárek.

0: prací ve středních Čechách.
1: No ale no, co pak máme za předpověď?
2: Jo, je to tak. Úterý přes den by se teploty měly držet jen kolem 10 stupňů Celsia. Ono bude záležet taky na tom, jak se budou to úterý vyskytovat srážky vždycky při dešti. Takže kolem 10-11 stupňů Celsia bude foukat hodně. I průměrná rychlost větru bude vysoká, takže ten pocit chladu bude to úterý umocněný zároveň ještě tím větrem. A pokud bychom mířili nahoru, tak tam se do dešťových kapek můžou míchat nějaké sněhové vločky, to jenom kdybychom opouštili tedy region středních Čech.
1: No to tok.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: 5 hodin, skoro 50 minut, přidáváme další muziku. Doprovod do 6. Lucie Bílá, Jan Bendik nebo Marika Gombitová. A taky líbezné tipy do středních Čech pro dnešní den, úterý 12. května s Denisou Hergeslovou. Další tipy taky na webu, podívejte se případně střednichechy.rozhlas.cz. Často chvíle

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Dusíkovo divadlo v Čáslavi vás zve v 7 večer na inscenaci Můj báječný rozvod. Jedná se o laskavou komedii o ženě, která se učí znovu najít samu sebe po nečekaném rozpadu manželství. V představení uvidíte 15 postav. Všechny stvárňuje Eliška Balcerová, která je za svůj výkon pravidelně opěvovaná. V Pražském muzeu literatury je až do 19. července k vidění výstava Lustig, svědek rozvratu lidskosti, připravená ke stému výročí narození spisovatele, novináře a svědka holokaustu Arnošta Lustiga. Proč je pro nás zásadním nositelem paměti holokaustu a jak vypadal jeho pracovní stůl? Expozice otevírá téma literárního díla jako svědectví nacistické genocidy. Součástí doprovodného programu budou taky autorská čtení, filmové projekty a edukační workshopy. Užijte si v Mladé Boleslavi mimořádný hudební večer, při kterém se spojí klasická elegance se slavnými melodiemi dvou legendárních skupin ABBA a The Beatles. Klárovo kvarteto, vynikající komorní soubor složený z členů orchestru Národního divadla v Praze vás v domě sboru českých bratří v Mladé Boleslavi provede nejznámějšími hity obou kapel v originálních a citlivě zpracovaných úpravách pro smyčcové nástroje od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: stále děvča a to je 70. Slavit 70-ku bude samozřejmě se svými fandy, navíc, když se to tak vezme, 50 let v rámci branže. Oslavujte. Marika 70 a narozeninový koncert v Praze O2 aréně 10. října od 19 hodin. Vstupenky jsou a nebudou. Račte se vybrat i z dalších možností. Něco by bylo i dřív. Takový den otevřených dveří. To je taky kulturní. A když se zadaří, i Marika zaspívá. O čem je den otevřených dveří a proč dorazit na 16. května, uslyšíte právě teď.
1: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Kvůli silným bouřkám měli hasiči desítky výjezdů, hlavně na jihu Moravy a na Vysočině. Nemocnice ve Slaném na Kladensku se zapojí do centrálního systému na sdílení dat o pacientech. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Slánská nemocnice začne využívat celoevropský elektronický systém na sdílení dat. Při ošetření pacientů lékaři v programu uvidí dřívější zranění a zákroky, které prováděli zdravotníci z dalších nemocnic. Na pořízení programu půjčí Slánská radnice nemocnici 22 milionů korun, vysvětluje starosta Martin Hrabánek z ODS.
5: Nemocnice je velmi úspěšná v grantových řízeních, ale potřebuje finance, tak jsme se rozhodli bezúročně půjčit nemocnici na předfinancování právě tohoto projektu digitálního portálu.
4: V červnu začne Praha 4 hledat společnost na přípravu patrových parkovacích nástaveb. Měla by připravit plány a potřebné dokumenty pro získání stavebního povolení. Nástavby chce radnice vybudovat na současných parkovištích ve Štúrově a Jílovské ulici. Podle radního městské části Jaroslava Míta z ODS mají pomoci s řešením nedostatku míst pro auta.
6: Je zde i varianta, že místo parkovací nástavby by zde byl udělaný nějaký automobilový zakladač podle toho, která varianta by vycházela levněji. Výsledek tedy budeme znát někdy na začátku prázdnin.
4: Sport. Čeští házenkáři zahájili přípravu na nejdůležitější dvojutkání sezóny. V baráži o postup na mistrovství světa v příštím roce zabojují proti favoritům z Francie i s Matějem Klímou. Elitní spojka, hrající německou Bundesligu za Lipsko, se do národního týmu vrací po skoro dvouleté pauze způsobené zraněním kolena. Klímův návrat těší i reprezentačního trenéra Daniela Kubeše.
7: Jsme rádi, že se k nám připojil. On strašně chtěl přijet tady na ten sraz a je to velmi kvalitní hráč, jeden z největších profilů, prostě, co v český házení máme, a jsme moc rádi, že zpátky.
4: Úvodní zápas baráže o světový šampionát je na programu ve středu večer. Odveta ve Francii se bude hrát v neděli. Počasí. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle se objeví přeháňky. Během dne pak čekáme spíše proměnlivou oblačnost a večer i ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Chvilku po šesté, aktuálně hlásíte problémy na dálnici D1 na příjezdu do Prahy.
8: Dobrý den, hlásím pražskou pneumatiku na D1 směr Praha na 5. kilometru uprostřed.
0: A taky pozor, o kus dál, kdy odbočíte směr Jižní spojka a Barandovský most.
9: Jedu teď po Jižní spojce v Praze od Barandovského mostu směrem k D1 a hned za Barandovským mostem v levém pruhu je odstavené auto, jsou u něj policajti a sanita, asi nějaká zdravotní dispozice, je to v levém pruhu hned za mostem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Výtržnostmi na víkendovém derby se bude zabývat ministerstvo vnitra i rada vlády. Andrej se rozčílil. Moc. Takhle tedy ne. A nebyl sám.
3: Dobré ráno, Střední Čechy. S Honzou Macounem.
0: Za chvíli přidám do vysílání podrobnosti, teď kapela Olympik, za chvíli Babi Daněk a potom ikona gay komunity Gloria Gaynor. Ať se vám příjemně vstává s Českým rozhlasem.

0: úterní ráno.
1: Nohama stíráš
0: vodu ze sklepení, 6 hodin 12 minut.
1: Nohama stíráš
0: hadicema.
1: Rosu.
0: Slyšeli jste ve zpravodajství, průtrže mračen, bouřky byly, potrápily hlavně Moravany. My ale teď místo počasí, které nás čeká spíš za chvíli, pojďme se věnovat tomu, co fotbalový svět dlouho nezažil. V sobotu derby, víte, jak to dopadlo. Vy, kteří se o fotbal nezajímáte a jste schopni říct, že se hrál hokej, já vám rozumím, ale stejně jste o tu informaci zavadili. Zkrátka, dělo se něco, co se na stadionech dít vůbec nemá. Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slavie zahájí s klubem správní řízení. Situaci na sobotním zápase se Spartou řeší i policie a ligová fotbalová asociace.
2: Ministerstvo vnitra bude zkoumat, jestli Slavia v sobotu dostatečně hlídala bezpečnost na stadionu, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření.
2: V reakci na výtržnosti taky vznikne při radě vlády pro sport, prevenci a zdraví pracovní skupina. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: V minulosti tato věc byla znemožněna jednak rozhodnutím Evropské komise, jednak postojem úřadu pro ochranu osobních údajů.
2: Poprvé od soboty se vyjádřili i skalní fanoušci z tribuny Sever. Ti popřeli, že by násilí bylo organizované. David Šalek, Český rozhlas.
0: Dneska po 14. hodině by taky měla zasednout disciplinární komise ligové fotbalové asociace a rozhodnout o trestech pro Slavii Praha za chování jejich fanoušků. Sledujeme to, budeme vás informovat. Teď Gloria Gaynor, 6:13 a půl.

0: 6, skoro 17.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by mělo být oblačné až zatažené a místy s přeháňkami. Dopoledne i odpoledne zůstane proměnlivá oblačnost a místy ještě zaprší. Večer budou srážky slábnout, oblačnosti ubude a nejvyšší teploty vystoupí jen na 9 až 12 nad nulou. A taky to foukne až 55 km za hodinu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Krásné ráno. Na jižní spojce směrem na Černý most pomalu hned za Barandovským mostem. V levotočivé zatáčce tam stojí auto, za ním policie. Náhle se brzdí a vybočuje. V Českobrodské směrem do centra je ranní kolona před Běchovicemi na 10 minut a housne provoz také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: kilogram erbeben. Dejte mi půl kila zemětřesení. A nejlepší byl Pepík Fousek, který, když jsme byli v Německu, v Mnichově, tak jsme šli se Šimkem, s Pouskem a Pousek, že potřebuje koupit lednici, že si na ní našetřili za růžkou, takže ji potřebuje koupit. A teď jsme vlezli do toho oddělení, jako ty, kde byly tyhle ty věci, jako lednice a mrazáky a já nevím, a ty trouby a takovýhle ty technické voloviny. A Fousek ukazoval na tu lednici, tam byla taková slušná, jako hezká prodavačka, Fousek povídá, Fräulein, bitte schön, wie viel kostet das? No, povídá, wie viel kostet was? On povídá, diese, ty vole, jak se řekne lednice, no to. Pa, diese Almara Antarktida. A ona povídá, já. A řekla mu cenu. Pochopila to. Mně se líbilo, jak říkal Jirka Sovák, že povídá, ty vole, na co se učit nějaký jazyky? To je zbytečná ztráta času. Hele, já umím jedinou německou větu, s tou jsem prošel celý svět a všichni mě na celém světě rozumějí. Řekneš, eine Flasche Weißwein, aber schnell!
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: No, Weißwein, schnell, nevím, jestli to potěší Michala Davida. On je třeba zvyklý na jinč, kdo ví? Na párty jsem nikdy nebyl.

Víte, že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj? Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Další hudební poklad Karel Gott, Hana Zagorová nebo Pet Shop Boys.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda bude moct svým nařízením regulovat ceny nafty a benzínu. Prezident Petr Pavel včera podepsal zákon, který to umožní. Ten prošel sněmovnou ve stavu legislativní nouze a senátoři ho odmítli. Poslanci ho proto museli prohlasovat znovu. Zákonem vláda reaguje na růst cen ropy, který způsobila krize na Blízkém východě. Od 8. dubna už ceny paliv stropuje svými výměry ministerstvo financí. Podle koaličních politiků zákon bude sloužit v případě mimořádných událostí, a to až po dobu jednoho roku. Opozice zákon kritizovala. Účinnosti nabyde po zařazení do sbírky zákonů. Krajský soud v Praze včera poslal bývalou matku představenou kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Tatiana Hanhur zpronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomně a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce původně navrhoval 7letý trest a nyní zváží další postup. Solární panely budou nově vyrábět elektrickou energii na střechách obecních budov v Milíně na Příbramsku. Vedení obce teď začne hledat firmu, který fotovoltaické panely dodá a nainstaluje. Nové zařízení vyjde podle předběžných odhadů na více než 6 milionů korun. V nové budově Pražského národního muzea začala fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem Práce horníků na dole ČSM Sever. Výstava potrvá až do konce listopadu. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Během dne pak čekáme spíše proměnlivou oblačnost. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně na cestách, ranní cesty začínají houstnout, třeba Barandovský most, směr Černý most, už je tam kratší kolona. Hned za mostem na vjezdu na jižní spojku blokuje levý pruh, porouchané osobní auto už ho nakládají na odtah a zdržení je jen kratší, ale brzdí se v zatáčce, tak ať vás to moc nepřekvapí. Nehoda na 108. Kdo jedete z Kostelce nad Černými lesy směr Český Brod nebo silnice 12, někdy na půl cesty, nehoda se zraněním. Konkrétně osobní auto narazilo do stromu, na místo vyrazily složky záchranného systému. I dnes po ránu nehoda na 16 na výjezdu z Mělníka, hned u Hořínského kanálu, po nehodě nákladní a osobní auto. A porouchané auto a zdržení taky na D1 na 39. kilometru ve stoupání. Je tam odstavené auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zkusíme se v případě nutnosti sklidnit vážnou hudbou, milou.
1: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Podrobnosti přidáme už za chvíli.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: aspoň tu, kterou já jsem navštívil o víkendu, voda nět. 6 hodin 40 minut Smetanova má vlast v podání rozhlasových symfoniků. Dneska rozezní Prahu, Londýn i Vídeň. Už po 81. totiž nezačíná Mezinárodní festival Pražské jaro. A jeho živý přenos se bude přenášet do 24 zemí světa. Milovníky vážné hudby pak až do června čeká v rámci festivalu dalších 40 koncertů.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k nejlepším českým orchestrům, ale také je na něm cítit, že nejuniverzálnější, protože v profilu toho orchestru je, že on uvádí nesmírně široký repertoár, a bylo to tak od jeho vzniku, kdy uváděl tu vyloženě klasickou hudbu, ale vždy uváděl i premiéry nových skladeb. Samozřejmě je klíčové, kdo před ním stojí jako dirigent, a to bude jeho šéf-dirigent Petr Popelka, což je dnes jeden z nejžádanějších dirigentů už na světě, bych mohl říct.
2: Vysvětluje umělecký šéf Pražského jara Josef Třeštík, proč si pro zahájení festivalu vybrali právě rozhlasový orchestr a Petra Popelku.
3: Samozřejmě, že to je tlak, že jo? Že to, když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
2: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
3: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru i hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé a je to, především je to radost.
2: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Hezká zpráva dorazila z hlavního města v průběhu včerejška. Pražský magistrát pořídí městským policajtům nové zimní pracovní kalhoty z funkčních materiálů. No fajn, tak se to aspoň hned nerozpadne.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by mělo být většinou zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle s přeháňkami a přes den zůstane proměnlivá oblačnost a místy se objeví déšť. Večer budou srážky ustávat, obloha se začne protrhávat. Teploty, bohužel, 9-12 a nárazy až 55 km za hodinu. Takový bude mít vítr sílu. To znamená, pánové, trochu přelepit víc tupé pro dnešní den, bude se to hodit.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Vyrážíme taky na silnice. Dnes má službu Jarda Koller, taky vám poví, jak se jezdí, nejezdí. Obzvlášť v hlavním městě, protože jeho oči vidí na všechny ty monitory dispečinku TSK Praha v ulici Na Bojišti v Praze. Tak povídej, vítej, jak to vypadá?
2: Hezké ráno, v ulici 5. května na úrovni Oby opravují středová svodidla, uzavřené jsou v každém směru levé pruhy, tvoří se kolona jen směrem do centra. Brzdí se už v Brněnské před sjezdem na Chodov na 2,5 kilometru, zdržení 10 minut. V ulici k Barandovu směrem na Zlíchov pojedete krokem od čerpací stanice MOL do omezení u teras, zdržíte se 10 minut. Nadále se plní ulice pod Krejcárkem směrem na Ohradu, je tam omezení na mostě, zpoždění necelých 15 minut. Začala regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. V Cínovecké a Liberecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Kbely, do Holešoviček je to na 15 minut, navíc u nájezdu z čerpací stanice MOL řeší nehodu v pravém pruhu. A na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je tradiční kolona od D11 k Průmyslové, teď na víc než 20 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Co včely pijí? No to je zákeřná otázka. Samozřejmě vodu. No ale nabízí se i ta medovice, no. Eva Farná, Jiří Korn, pěkné ráno, Český rozhlas Střední Čechy.

0: A to platí i v rámci odpoledního vysílání. Alex a host, ako si pozvala Alex, řekne sama.
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc?

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Koalice zpřísní pravidla pro migraci. Novelu předloží v polovině května. Po 20 letech dokončila Zruč nad Sázavou rekonstrukci zámku. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
3: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
2: Koaliční rada měla původně řešit taky zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Rekonstrukce zámeckého areálu ve Zruči nad Sázavou po 20 letech skončila. Jako poslední dělníci opravili prostory bývalé restaurace a historických sklepů. Lidé si je budou moci prohlédnout 3. a 5. června na komentovaných prohlídkách. Nutná je rezervace předem. Náklady na opravu zámeckého areálu přibližuje nezávislý starosta Martin Hujer.
4: Když započítáme i celý zámecký areál, tak za posledních 20 let šlo do rekonstrukce zhruba 250 milionů korun.
2: Prahu v prvním čtvrtletí letošního roku navštívilo přes 1 milion 600 tisíc turistů. To je o zhruba 5% více než minulý rok touto dobou. Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo z Německa, Velké Británie a Itálie. Podle mluvčí společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě, Kláry Janderové, výrazně vzrostl taky počet turistů z Irska nebo Asie.
5: Nejvýraznější je podle dat Českého statistického úřadu rostly počty návštěvníků z Japonska, Tajvanu nebo Korejské republiky. V datech se také projevil dopad konfliktu na Blízkém východě. Nejvýraznější pokles zaznamenala Praha u návštěvníků z Izraele. Jejichž počet se meziročně snížil o 31%. Sport.
2: Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Světové dvojce Rybakinové z Kazachstánu podlehla 0-6 a 2-6. Do čtvrtfinále nepostoupili ani Nikola Bartuňková, která prohrála s 10. hráčkou žebříčku WTA Ukrajinkou Svitolinovou 0-2 na sety. Linda Nosková pak nestačila taky ve dvou sadách na Rumunku Kirsteovou.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Během dne pak čekáme spíše proměnlivou oblačnost a večer i ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Dálnice D10, překážka 33. kilometr pro poruchu odstavené auto, takže pozor před sjezdem na Brodce. Nehoda na 108, kdo jedete z Kostelce nad Černými lesy, tak za odbočkou na Syneč, te směru k Přistoupimi nebo k silnici 12, nebo Český Brod, hlavní, která vede 12, jo, je to 12, teď jsem se zamyslel chvíli, což on za málo kdy dělá, až ty to dopadá blbě, tak abych to nezamluvil, silnice Kostelec nad Černými lesy, Český Brod nebo silnice 12, tak na půl cesty po nehodě osobní auto, které narazilo do stromu na místě jsou složky záchranného systému. Na 16 u Hořína u kanálu, hned za tím mostem, po nehodě nákladní a osobní auto. A máme tady i něco z Prahy. Čerstvá nehoda v Liberecké. Kdo jedete dolů, tak prosím pěkně, neprůjezdný pravý pruh, 3 auta. Dobrý den.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Je fakt, že víc než 2 měsíce ovlivňuje válka na Blízkém východě ceny pohonných hmot. To dělá starosti autobusovým dopravcům i přepravním společnostem, když nejsou doložky, pak je to opravdu velmi bolestné. Na druhou stranu existují i dopravní firmy, které mohou být v klidu. Fakt. No, využívají třeba bioplyn, jako je například Mladoboleslavský dopravní podnik. Za chvíli řeknu podrobnosti. Probouzíte se do úterního rána. Český rozhlas Střední Čechy 12. května s vámi Honza a čas 5,5 minuty po 7. No taky Janku.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin 13,5 minuty, tak jen z dopravy takhle stručně, tak všeobecně letecká společnost Smartwings od června do konce srpna omezí část evropských linek, dočasně přeruší lety do Bruselu, Toulouse a Bukurešti a méně často bude létat například do Madridu, Valencie nebo Tel Avivu. Firma změny vysvětluje optimalizací provozu a vysokými cenami leteckého paliva po komplikacích na Blízkém východě. Cestujícím nabízí vrácení peněz nebo změnu rezervace. No tak doufejme, že rušit se nebudou dovolené, již naplánované s letovým řádem.
1: Region Express.
0: Pojďme do Mladé Boleslavy. Dopravní podnik Mladé Boleslavy zdražení nafty vlastně vůbec nějak dvakrát úplně nepociťuje, hospodaření neovlivňuje, protože naprostou většinu autobusů MHD mají na plyn z tamní bioplynové stanice.
2: To je autobus na plyn a zde jezdíme tankovat.
3: Řidič Pavel, přijeli jsme do bioplynové stanice tady na kraji Mladé Boleslavy.
2: Tady si vezmete pistoli, aby to neutíkalo. Pustíte to, nádrž je zhruba na 220 kg a zhruba najedete na to kolem těch 450-500 km.
3: Dopravní podnik Mladé Boleslavy má celkem 35 autobusů a na plyn jich je 32. Tři tedy jezdí na naftu. Jeden dieselový autobus má nádrž na 280 litrů. S novými cenami, které jsou asi o 10 korun vyšší za 1 litr než před válkou, je plná nádrž dražší o 2800 korun. Pokračuje ředitel dopravního podniku Marek Džuvarovský.
4: Za měsíc nás to vyjde na nějakých necelých 60 tisíc korun, co se týče našich třech autobusů. Nazveme to palivový nebo válečný příplatek.
3: Z druhé stránky, tím, že máte naprostou většinu autobusů na plyn, tak šetříte spoustu peněz. Kolik to tedy dělá měsíčně?
4: Tak vlastně tam máme cenu, kterou už máme v rozpočtu a netýká se jí tedy tady to navýšení, které je čistě u nafty, tak kdybychom tyto autobusy měli na diesel a ne na plyn, tak měsíčně bychom zaplatili více jak 600 tisíc korun navíc.
3: Kdyby tyto náklady pokračovaly i nadále ve stejné výši, za celý kalendářní rok by to bylo přes 7 milionů korun. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček předpovídá ceny paliv před letními prázdninami.
5: Může to být o několik korun výš, můžeme se dostat na 50, můžeme se dostat do situace, kdy to bude po 40.
3: Nasmlouvané částky za naftu dopravní podnik nemá, řidiči tankují za aktuální ceny. Cenové stropy paliv pravidelně stanovuje jako součást vládní opatření proti dalšímu zdražování ministerstvo financí. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Koukám také do aktuálního provozu pražské integrované dopravy, jak to vypadá, kde je nějaká dopravní blamáž. Nevidím. No a cyklohráček, ten pojede až o víkendu a tam vidím nějakou změnu trasy, ale k tomu se dostaneme. Času máme dost. 7:17 teď Beatles a za chvíli počasí, další zelená vlna a taky Ahoj rádio. Budu se ptát na aktovku a co do takové školní aktovky patří. Jo, co by tam nemělo chybět.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Po ránu chladno, že budu holčička na týden, to vám říkám zcela upřímně, navíc pocitová teplota bude pěkně nízko. A když si ještě uvědomím, že na teploměru se dneska ukáže maximálně 9 až 12, no, ani se nedivím sněhovým vločkám na horách. Ráno by mělo být oblačné až zatažené a místy s přeháňkami, dopoledne i odpoledne zůstane proměnlivá oblačnost a místy ještě zaprší. Večer budou srážky slábnout a oblačnosti ubude. Zapadající sluníčko a červánky možná uvidíte. Dobrý den všem příchozím do zaměstnání přejeme. To byl náš nejvyšší. Musíme si dělat očko, to víte, máme před výplatou. Každopádně síla větru 55 km za hodinu, to by chtělo kamaše až nahoru.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na průhonice od 6. kilometru se jede v koloně až do omezení v ulici 5. května. Před sjezdem na jižní spojku je zavřený levý pruh, je to na 25 minut. Ještě pozor, za čerpací stanicí Orlen v koloně na 4. kilometru stojí u středových svodidel auto, mírně se vybočuje. Na pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu na průjezdu Lochkovským tunelem, tvoří se kolona a za Ořech pojedete 10 až 15 minut. V Liberecké do centra je fronta z Letňan do Holešoviček na více než 20 minut. V Novovysočanské se nadále tvoří kolona směrem na Ohradu, začíná před Orlenem a je na více než 20 minut.

0: vlastní zkušenosti vím velmi dobře, že do takové aktovky určitě nepatří svačina z předchozího školního roku. Předpokládám, že dnešní děti jsou jiné. Co nezapomenout dát do aktovky, aby vám nic nechybělo?
1: Svačinu, vodu a sešit. Pak ještě učebnice, penál,
2: tam se dávají pastelky,
3: nůžky, guma,
4: tušky, oskovky,
5: pero,
6: popiska
7: a ještě kružítko.

0: Ořezávátko.
1: Pravítko.
2: A ještě taky deníček.
0: To je něco, že když ti něco řeknou a abys na to nezapomněl, tak si to napíšeš do toho deníčku, abys věděl.
2: Deníček je, kam si můžeš malovat, až půjdeš zase do jiný třídy, tak ti tam něco nakreslej, abys na ně mohl vzpomínat.

0: Tady mávala Madonna krucifixem nad hlavou a snažila se povzbudit všechny fandy, aby tleskali a mávali. A podařilo se jí, to bylo to pěkné.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Tripartita se včera neshodla na zastropování penzijního věku. Předchozí vláda zavedla postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Odbory ho chtějí snížit na 65 let. Vláda ANO, SPD a motoristů má stejný cíl. Dostat se k němu chtějí ale až v roce 2028. To je podle předáka odborářů Josefa Středuly pozdě. Zástupce zaměstnavatelů s hranicí 65 let nesouhlasí vůbec. Podle nich by to bylo příliš finančně náročné. Česko by navíc podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje šlo opačným směrem než zbytek evropských zemí. V centru Neratovic na Mělnicku začne v nejbližších týdnech přestavba křížení Mládežnické a Masarykovy ulice. Na křižovatce mimo jiné přibudou semafory. Práce na zvýšení bezpečnosti dopravy i chodců potrvají asi 4 měsíce a vyjdou na téměř 6 milionů korun. Nový park pro vozíčkáře připravují zahradníci u rehabilitačního ústavu Kladruby na Benešovsku. Bude mít rozlohu 3,5 tisíce metrů čtverečních. Kromě květin, keřů a stromů tam budou taky herní prvky pro děti. Nymburská radnice chce umístit solární panely na střechu zimního stadionu a relaxačního centra. Teď město hledá dodavatele. Za obě fotovoltaické elektrárny zaplatí téměř 8,5 milionů korun. Na část ceny využije dotace. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Během dne pak čekáme spíše proměnlivou oblačnost. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pozor na silnicích, na cestách, třeba na silnici 330, konkrétně v Poříčanech, kdo vyjíždíte směr exit 25 Sadská, dálnice Hradecká, tak na výjezdu z města po nehodě osobní auto, pozor D6, aktuálně 9. kilometr, kdo jedete ve směru do Prahy, tak ať vás nepřekvapí chodci u jízdního pruhu. Další problémy jsou třeba v Praze na příjezdu do Prahy na 5. května, obráceně, omlouvám se, 5. května, kdo jedete do Brna, tak tam je po nehodě osobní auto a motorka vlastně na úrovni oby. A poslední informace, která dorazila čerstvá nehoda v Hornátecké, tam jsou po nehodě taky osobní auto a motorka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak si dáme další triky, nějaký pokuston, byl by?
1: Přesně tak, podvodníci totiž mají nový trik, lákají z lidí přístup k bankovním účtům pomocí nabídky práce. Varuje před nimi pražská policie. Víc si řekneme za chvíli.
0: Na to si dám obzvlášť pozor.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Přeji ještě jednou krásné ráno, kdo jste si tu rozhlasovou budku pustili až teď. Tak o čemže vás budeme informovat? No, budeme dávat zdvižený prst nahoru, protože pražská policie varuje před novým typem podvodu. Cílí na lidi, kteří hledají práci nebo brigádu. Podvodníci v inzerátech na internetu nabízí zájemcům přivýdělek v řádech tisíců korun za testování bankovních aplikací. Podrobnosti připravila Laura Hájková. Hezký den.
1: Dobrý den. Po tom, co člověk projeví zájem o práci, podvodník kontaktuje zájemce telefonicky. Poté se píšou dohodu o provedení práce a dojde k předání instrukcí, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
2: Spočívají v tom, že si má pracovník u konkrétních bank prostřednictvím jejich oficiálních aplikací založit bankovní účet a následně napsat recenzi na to, jak se mu s aplikací pracovalo. Zároveň má zaměstnavateli zaslat číslo nově založeného účtu i přístupové údaje k němu.
1: Podvodníkům jde právě o získání bankovního účtu a přístupu k němu. Mají přes něj pak legalizovat peníze získané z jiných podvodů, třeba typu falešný bankéř České národní banky nebo falešný policista. Poté dochází k jejich výběru z bankomatu.
0: Byli podvodníci s tímto typem podvodu úspěšní?
1: Pražská policie nyní eviduje jednu sérii těchto podvodů, kde na jeden inzerát zareagovalo asi 400 lidí. Podle Daňka ví pražská policie minimálně o třech případech, kdy se podvodníkům podařilo získat přístup k bankovním účtům, ze kterých následně mohli provádět transakce. Lidem, kteří se nechají napálit, hrozí trestní stíhání pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Hrozit jim může až jeden rok vězení.
0: Naznačili, že to není jediný typ podvodu, se kterým se policie setkává. Kolik podobných případů vloni řešili policisté vlastně v celém Česku?
1: Kyberkriminalita podle policie dál výrazně roste. Vloni tvořila víc než 12% všech případů s celkovým počtem přes 21 tisíc skutků. Nejčastější jsou podvody spojené s prodejem a nákupem zboží. Známé jsou podle Daňka taky podvody s falešným bankéřem České národní banky a falešným policistou.
2: Pachatelé dostanou poškozeného pod tlak, donutí ho, aby si vybral peníze z banky, vzal si ještě následně úvěr a pak tyto peníze předal úplně cizímu člověku na ulici.
1: Škody se různí, ale třeba policisté z místního oddělení Vokovice letos zabránili podvodu, kdy se falešný policista s bankéřem pokusili z někoho vylákat skoro 700 tisíc korun.
0: Říká kolegyně Laura Hájková. Děkuju. Hezký den.
1: Děkuju, přeju hezký den a naslyšenou.
0: A za chvíli počasí a zelená vlna. Mimochodem počasí podrobně z Kavčích hor.

0: nejsem si úplně jistý, jestli Lavezinier je úplně to přesné zvolání našich zahrádkářů, protože sice pršelo, ale velmi tiše. Marie Rotrová to zaregistrovala. No a konečně si můžeme pustit bez předsudku Helenu, to tehdy padal déšť. Aleno, vítej u nás ve středních Čechách. Jak to bylo s tím deštěm? Bylo ho dost, bylo ho málo, bylo to jenom tak, aby jsme trošku naštvali ty vyschlé záhony a různá pole, řepku. Kolik?
1: No, záleží lokalitu od lokality, když půjdu na prvním místě po těch stanicích, které vykazují extrémní srážky i přes 70 mm, tak zůstanu v oblasti Českomoravské vrchoviny. Vlastně Nové Město na Moravě, počítáno do 7 hodin dnešního rána, mělo přes 70 mm. No a když tedy přeskočím v tabulce na Středočeský kraj a dávám vyhledat, tak a řadit tedy ještě podle úrovně toho, kolik nakonec napršelo. Vavřinec, Žíšov měl přes 6 mm, Rožmitál pod Třemšínem, Konárovice kolem 5, stejně tak Čáslav, Nové Město, Vlašim. No, nad 4 mm se vešly ještě taky Mrsky, Benešov, Hulice a Vlašim.
0: Ty budeš vědět, jak vlastně taková várka takového deště 76 mm, nebo kolik si to říkala, někde na Vysočině, to snad musí stéct rovnou někam do potoka, do řeky. To se ani nestačí vsáknout, nebo?
1: No, část se vsákne, část odteče, není to úplně dobré z toho zahradnického úhlu pohledu. Vlastně jsem se ani nedívala, nebo nepřišla ke mně žádná informace, ale možná to teď opravím, která by naznačovala, že došlo někde k nějakému zásadnímu vystoupení řek z koryt. Ono většinou, pokud se to trefí do nějakého menšího potoka, tak to prakticky ani nezaznamenáme v té větší řece. Tedy malý potok, ano, ten se rozvodit může, větší řeka nikoli.
0: Vlastně teď si uvědomuji, že zprávy, které dorazily v průběhu večera a noci, tak hlavně déšť potrápil Moravu, hasiči by o tom taky měli něco vědět, těch sklepů vysávali poměrně dost, ale pojďme do středních Čech. Máme tady úterý 12. a ta předpověď se mi ale vůbec nelíbí.
1: No, je na tebe málo teplo, viď?
0: Povídej, jak to vypadá?
1: 9 až 12 budou dnešní maxima. Čeká nás oblačnou, zataženou, přechodně polojasnou, ojedinělá přeháňka, během nespíš proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, večer jich bude postupně ubývat.
0: No a ty teploty zvednou se, zase předpokládám, v průběhu zítřka. Bude hezčí počasí, anebo ještě máme čekat zálivku?
1: Zálivka tak nějak různě rozložená v tomto týdnu. Z těch dnešních 9 až 12 stupňů se budeme dostávat výš. K tomu dnešku doplním ještě jednu větu, zapomněla jsem. Bude foukat čerstvý severozápadní vítr a nárazy bude mít kolem 15, takže ta citovaná pocitová teplota trošku potíž. Co bude největší komplikace? 4 až 1 stupeň Celsia zítra po ránu při zmenšené oblačnosti, slabém větru až minus 1, proto místy přízemní mrazíky, které se můžou vyskytovat i zítra po ránu, a to by taky další komplikace působit mělo. Středa by mohla začít právě se zmenšenou oblačností a to je zase ten důvod toho, proč bychom měli být po ránu opatrní, ale zase na druhou stranu odpoledne se můžeme těšit na teploty, které budou o kousek vyšší, 13 až 16.
0: Děkujeme za informace o počasí, ať se to nezamluví, dnes bídných 9 až 12, no a takový pelmel nad námi. Pláštěnku sebou, kamaše až nahoru. Děkujeme.
1: A shrnutí překrásné. Pěkný den přejeme. A
0: pojďme se taky podívat ještě na silnice, kde to vázne, kde jsou jaké problémy.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy. Hezké ráno na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Pražský okruh od 10. kilometru. Počítejte s kolonou, pokračuje k jižní spojce, dopravní omezení v ulici 5. května skončilo, i tak je to celé na téměř půl hodiny. V Liberecké do centra je fronta z Letňan do Holešoviček na 25 minut. V Novovysočanské směrem na Ohradu zůstává kolona zdržení 20 minut kvůli dopravnímu omezení. Podobně to vypadá v Hartigově před Ohradou, stojí tam kolona z Vápenky. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11 k Průmyslové, a to 30 minut, a objíždět po Průmyslové se to příliš nevyplatí, i tam se popojíždí z Hloubětína až k jižní spojce.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Kalendárium Petra Jungmana, jdeme do minulosti, budete překvapeni, kdo slaví, co slaví a proč se slaví.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 12. května, svátek má první ledový muž, Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7, 2 jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím, každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
2: No, zřejmě slušte oddíl, no.
1: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.
0: Přidávám taky informaci o tom, že zprávy v 8 začnou za 4 minuty, takže co nevidět. Mimochodem v Národním muzeu je k vidění 800 nejlepších snímků roku. Czech Press Photo otevřelo novou výstavu. Běžte se podívat, bude to zajímavé.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Pražský léčitel obviněný ze znásilnění vybral od sponzorů 20 milionů na luxusní sídlo. Vyplývá to z policejních dokumentů. Psychiatrická nemocnice Kosmonos je otevře nové centrum ambulantních služeb. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam můžou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě. Jeho advokát nechtěl případ komentovat. Nové centrum ambulantních služeb otevře 18. června psychiatrická nemocnice Kosmonosy. Pacienti ho najdou v pavilonu M. Bude poskytovat péči pomocí nejnovějších metod neurostimulační léčby. Tyto technologie nově nacházejí uplatnění nejen v psychiatrii, ale i v dalších oborech, jako je neurologie, rehabilitace nebo adiktologie.
4: Návštěvníci si budou moct 18. června při slavnostním otevření prohlédnout odborné ambulance, lékaři jim ukáží moderní terapeutické metody. Připravené budou také exkurze do zahrady, skleníku a do hypocentra. Z Kosmonos Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Kolínská radnice plánuje úpravu prostoru u lesoparku Borky. V okolí pomníku medvědů od Kolína dělníci obnoví zeleň a přístupové cesty. V místě by měl stát taky nový vodní prvek a přírodní amfiteátr. Město teď hledá firmu na přípravu projektové dokumentace, říká mluvčí Šárka Hrubá.
5: Návrh krajinářských úprav lokality Borky reaguje na potřebu revitalizace prostoru parku v blízkosti řeky Labe. Projekt bude podrobně řešit 3 hlavní oblasti. Reprezentativní nástupní prostor parku, dále přístup k vodě a okolí lávky. Sport.
3: O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík po událostech v derby na svou funkci nerezignuje. Zápas proti Spartě, který rozhodčí 3 minuty před koncem přerušil, Slavia organizačně nezvládla. Domácí fanoušci neoprávněně vnikli na plochu, napadli protihráče a používali pyrotechniku, pokračuje Tvrdík.
6: Jestliže v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší, se majitel sezná v průběhu času, že já jsem pochybil a budu mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá a to přijmu. Počasí.
3: Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle se objeví přeháňky. Během dne pak čekáme spíše proměnlivou oblačnost. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Začínáme na silnici 610, dvojměstí Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, kousek od náměstí v Brandýse, Ivana Olbrachta, tam je po nehodě osobní auto, nehoda se zraněním, velmi obtížný průjezd na silnici 330 z Poříčan k hradecké dálnici na exit 25. Tam nákladní auto skončilo ve stromu. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému. A také buďte opatrní i na dalších místech, koho by to překvapilo. Dnes na dálnici D1 štrudl aut ve všech pruzích pouze z 8. kilometru. Za pruhovnicemi na kilometru 4 ale stojí poruchané auto. Od svodidel zasahuje do levého pruhu, fronta pokračuje dál a potom půl hodiny k ucpanému sjezdu na jižní spojku. No. Tam sice už sklidili omezení, ale teď se tam navíc přihlíží u nehody v protisměru, takže tím, že to musíte zkontrolovat, ještě zdržujete všechny další ostatní. Nezapomeňte mobil do ruky a udělat selfie. Jinak konkrétně na 5. května směrem z centra na D1 se za nájezdem z jižní spojky srazilo auto s motorkou. Tam teprve před momentem je odstavili do odstavného pruhu, kolona předtím z jižní spojky od Barandovského mostu 15 minut. Sever Prahy ucpáno. A zdržení i dnes hodně kolem ohrady, taky ucpáno. Ono je totiž zúžení v ulici pod Krejcárkem do centra, kolony před ohradou znovu Vysočanské od Orlenu, to je minimálně 20 minut, z Koněvovy Hartigovy skoro od Jarova, to je 20 minut taky.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: No Vojtaku, tak byl dochvilnější.
8: Dobré ráno, střední Čechy.
7: Je to střelec, ten Martin Písařík. Mimochodem, co v učebnicích nebylo, tak i v textovém přepisu na webu podívejte se střednicechy.rozhlas.cz, ať víte, co je nejen zajímavého u Martina, ale i ve středočeském kraji.
8: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dneska máme 12. Otočíme stránku v kalendáři, kde to máte den po dni. Pankrác, první zmrzlý. I ty jeden.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Muškáty jsem radši nechal ve sklepě ještě, aby to mamince nepomrzlo, než se vrátí z dovolené, ze které samozřejmě přijede jako každý rok o 7 kilo těžší. No ale ona to zhubne právě zahrádkou a svými novými květináči a záhony má takové ty vyvýšené záhony, aby se nemusela ohýbat. Má jich 7. No, Ježíšek byl štědrý. Každopádně ti mraziví pánové dostanou svého slova a svých možností, protože po ránu ty mrazíky zkrátka přijdou. Ale na Zárybnická prozrazí, jak to vypadá zatím s předpovědí pro dnešek a vůbec, na co se máme těšit, teda jestli je vůbec nač?
2: No, je na tebe málo teplo, viď? 9 až 12 budou dnešní maxima. Čeká nás oblačnou, zataženou, přechodně polojasnou, ojedinělá přeháňka. Během dne spíš proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, večer jich bude postupně obývat. K tomu dnešku doplním ještě jednu větu, zapomněla jsem. Bude foukat čerstvý severozápadní vítr.
0: No a my za to děkujem.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno na pražském okruhu směrem na letiště, zase zde na Jesenici, počítejte s kolonou, je to kvůli regulaci provozu v tunelech. Brzdí se na 2. kilometru, osobními auty je to na půl hodiny, zase jest na Ořech. Plné jsou kvůli tomu příjezdy také do Vestce od okruhu i z Jesenice. Na příjezdech k Barandovskému mostu je silný provoz, ve Strakonické se zastavíte na Lahovickém mostě, v ulici k Barandovu za akvaparkem obě kolony jsou na téměř 20 minut. V Liberecké do centra zůstává kolona z Letňan na více než půl hodiny, na okruhu a Štěrboholské spojce se jede pomalu od IKEA k Průmyslové 35 minut, plné jsou i možné objížďky přes Hloubětín nebo Kyje. Plné jsou také příjezdy na Ohradu, Novovysočanskou a Hartigovou ulicí z Vápenky, tam je to na 20 minut, z Novovysočanské je to teď už na půl hodiny a na Rozvadovské spojce směrem do Butovic počítejte s kolonou od sjezdu na Zličín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: i náš bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Viděli jste, že je slávistou, no když už ten fotbal se tady tak propírá v posledních dnech od sobotního derby. No, tak jak je to?
1: Dnes přišel k nám do studia prezident republiky Václav Klaus.
2: Slaviem, dej, go, slaviem.
1: Ty, no, hezký, slušivý dres, pane prezidente.
2: Bílá a rudá, mimochodem to je jediná rudá, kterou jsem ochoten si oblécím. Slaviem, dej,
1: go, vy se pravděpodobně chystáte na dnešní zápas Slavie se Zlínem, že jo?
2: Jistě, Hušák Arena čeká. Neříkejte, že jste si nezakoupil vstupenky.
1: No tak. Neříkám, že bych nechtěl,
2: to
1: ale vstupenky...
2: To byste mne nazlobil.
1: Nejsou, budete se divit, za hodinku byli pryč.
2: No ne, to jsou zlá slůvka. Hušák říkal, že jsou a sám mi daroval 10 kusů.
1: No ale zbytek prý nakoupili překupníci.
2: No ne, to je vrchol. To je pouze tržní ekonomika, no překupníci.
1: No, prý, překupníci.
2: No, za kolik byste koupil první řadu?
0: Řekněme si na rovinu, že tohle bylo už léta, páně. No, kdy? Nějak, no to je 15 let určitě dozadu. No samozřejmě jste doufám poznali Petra Jablonského, našeho humoriádníka, který byl vlastně v humoriádě tuším včera. Zábava byla, já to v repríze slyšel.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A jako příště opatrně, se sláví opatrně, teď se bruslí na tenkým ledu, i když je to trávník.

0: Český rozhlas Střední Čechy, tak dobrý den. Tady Honza, za chvíli Činasky, Pavel Bobek, taky Emil Nox, rozhodně Lenka Vokatá, naše víkendová narozeninová oslavenkyně. Každopádně i vám, kdo slavíte, co slavíte, cokoliv, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás. S náma je dobře.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
3: Půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě k diskuzi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání. Součástí summitu takzvaného slavkovského formátu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Slánská nemocnice začne využívat celoevropský elektronický systém na sdílení dat. Při ošetření pacientů lékaři v programu uvidí dřívější zranění a zákroky, které prováděli zdravotníci z dalších nemocnic. Na pořízení programu půjčí slánská radnice nemocnici 22 milionů korun. Restaurátoři opravují kamennou fontánu před Vlašským dvorem v Kutné Hoře. Jsou v ní drobné praskliny a nánosy usazenin. Práce by měly být hotové do konce května. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Během dne pak čekáme spíše proměnlivou oblačnost. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: A na silnice před tím, než se rozčílíte, pohádáte se svojí drahou polovičkou, protože zase něco nevyšlo, úterky jsou k tomu vhodné, potom se to všechno nějakým způsobem dostane do parády a bude nádherný víkend, taky den otevřených dveří, jo? S námi tady u nás v historické nádherné budově Českého rozhlasu všechny ty barvy zelené, které tady máme v mnoha odstínech, můžete to vidět. Auto nechte doma, prosím vás, ano. Je možnost dorazit historickým autobusem. Bude jezdit každých 15 minut z Letné. Jo, z Letné. Takže tu cestu si sem najdete zcela určitě. Mohl by sem jezdit Ikarus 280. To by bylo moje takové terno, ale kdo ví. Teď máme aktuální úterní ranní dopravu. Je to špatný.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A dál, kolegyně.
3: Některá města na Kladensku kvůli vyšetřování psího útulku Bouchalka v Buštěhradu začala zvířata vozit jinam. Smlouvu se zařízením zatím ale neruší. Podrobnosti přidáme za chvíli.
4: Nechci nic říkat, protože to se do rádia nesmí. Požívání alkoholu známe to, ale když činasky zpívají... Zase.

0: 8.39, Pavel Bobek, já ti zpívám. S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Jdeme do finále. Policisté a veterináři pokračují ve vyšetřování psího útulku Bouchalka v Buštěhradu na Kladensku. Odchycená zvířata tam vozili strážníci z okolních měst kvůli podezření na týrání psů. S tím teď některá města přestala. Podrobnosti přidává Richard Webs, kolega. Hezký den.
1: Hezký den. Mezi městy, která mají s útulkem Bouchalka smlouvu a dříve tam odchycené psy vozila, je například Kladno. Tamní magistrát kvůli vyšetřování do zařízení další psy neumisťuje a podepsal novou smlouvu s útulkem Anidev v Žimu u Teplic v Ústeckém kraji. Smlouvu s Bouchalkou ale Kladno nezrušilo, říká jeho mluvčí Vít Heral.
2: Bez ohledu na probíhající vyšetřování je už důvěra vedení města Kladna k útulku na Bouchalce minimální, proto jsme uzavřeli smlouvu s útulkem Anidev, a to zatím na dobu určitou do konce tohoto roku. Dosud platnou smlouvu s útulkem na Bouchalce město Kladno zatím sice nevypovědělo, nicméně tato smlouva nás naprosto k ničemu nezavazuje.
1: Kladno teď připravuje stavbu vlastního útulku v areálu bývalého hotelu La Park. Na Bouchalku přestalo psy vozit také Slaný. Jeho vedení chce mít podle místostarosty Pavla Rubíka z ODS možnost reagovat na výsledky vyšetřování.
3: Zatím jsme teda nemuseli odvážet žádného psa pryč z městské policie, ale kdybychom museli nějakého psa do útulku odvést, tak jednáme s útulkem v Jimlíně.
1: Ani Slaný ale smlouvu s útulkem Bouchalka nevypovědělo. Pracovníci městského úřadu tam také dříve několikrát provedli kontroly umístěných psů a žádné pochybení nenašli.
0: Aby jsme to nezamluvili, jak tedy vyšetřování psího útulku pokračuje?
1: Středočeští policisté podle mluvčí Michaely Richterové stále prověřují všechny okolnosti a vyslýchají osoby, kterých se nějakým způsobem situace týká. Žádné další podrobné informace ale nezveřejnili. Kromě policistů se případem zabývá také státní veterinární správa. Pokračuje zástupce mluvčího Petr Majer.
4: Kontrola dosud nebyla ukončena. Formálně skončí až poté, co bude dokončen a doručen protokol o kontrole a uplyne zákonná lhůta pro uplatnění námitek ze strany kontrolované osoby. Na uzavření kontroly státní veterinární správa intenzivně pracuje.
1: Ještě zmíním, že vyšetřování psího útulku Bouchalka začalo v březnu, poté co na údajné týrání zvířat ze strany pracovníků zařízení upozornil spolek Unie práv zvířat.
0: Povinností taky redaktoru je se ptát přímo u zdroje i vlastně toho, s kým je ten problém, tak jak na situaci reaguje vlastně majitelka toho útulku Bouchalka, Evženie Sichrovská?
1: K samotnému vyšetřování se Evženie Sichrovská odmítla vyjádřit. Reagovala ale na to, že Kladno už do jejího útulku nevozí psy. Sichrovská řekla, že to vítá a psy od kladenského magistrátu by už ani nepřijala. Zdůvodňuje to některými vyjádřeními primátora Milana Wolfa z Volby pro Kladno na adresu zařízení Bouchalka. Konkrétnější ale nebyla.
0: No tak děkujeme za pečlivé informování na tohle téma. To byl redaktor Richard Webs. Děkuji, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Přidávám taky ještě pozvání na irozhlas.cz nebo naše internetové stránky, protože to je téma, které rozhodně nesmíte minout. Jakmile jde o zvířátka, to týrat zvířata v záchranné stanici nebo v útulku. Ach,

0: Ano, bum, bum, bum, to je zásadní informace, protože za chvíli přesně to samé udělá tady kolegyně Iveta Chlumská. Usměvavé slunce z Kosmonos, ona buší každé ráno a vždycky stejně.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Když se dívám na to, jak to vypadá s počasím, no nebudu vlastně, to pamatuju velmi dobře, mé tělo napovídá, že husí kůže není jen tak, zbůh darma. Opravdu velká zima, navíc ten čerstvý vítr, ten jakmile foukne, tak máte pocit, že mínus. A ten mínus bude mimochodem v průběhu zítřejšího rána. K tomu se ale dostaneme. Dnes teploty kolik? Mrznu, už jenom to zmíním. Málo. 9 až 12, ano, a jinak tak tu a tam nějaké deštivé kapky, fotogenické mraky, na závěr dne se taky ukáže sluníčko, no a ten první zmrzlý přináší i při předání žezla druhému zmrzlému, i mínusové hodnoty, ale no prosím pěkně, jak to vypadá tedy nejchladněji zítra, že? Nebo ve středu, ve čtvrtek, jak?
2: Zálivka tak nějak různě rozložená v tomto týdnu. Co bude největší komplikace? 4 až 1 stupeň Celsia zítra po ránu při zmenšené oblačnosti, slabém větru až minus 1, proto místy přízemní mrazíky. Středa by mohla začít právě se zmenšenou oblačností, ale zase na druhou stranu odpoledne se můžeme těšit na teploty, které budou o kousek vyšší, 13 až 16.
0: No to jsme to teda vylepšili.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, na D1 z Brna do Prahy zase zdem na Průhonice na 5. kilometru teď nakládají na odtah porouchané auto, blokovaný je levý pruh, kolona začíná už na 15. kilometru, je na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště před sjezdem na Jesenici počítejte s kolonou, je to kvůli regulaci provozu v tunelech, brzdí se na 81. kilometru. Osobními auty je to na půl hodiny za sjezd na Ořech, plné jsou kvůli tomu příjezdy do Vestce z okruhu i z Jesenice. Na příjezdech k Barandovskému mostu je silný provoz, ve Strakonické se zastavíte na Lahovickém mostě, v ulici k Barandovu za akvaparkem, obě kolony jsou na 15 minut. V Liberecké do centra zůstává kolona z Letňan na více než půl hodiny, na okruhu a Štěrboholské spojce se jede v koloně od Černého mostu k Průmyslové 40 minut. Plné jsou i možné objížďky přes Hloubětíny nebo Kyje a plné jsou také příjezdy na ohradu Novovysočanskou a Hartigovou z Vápenky, tam je to na 20 minut, z Novovysočanské už na 30 minut a to od spojovací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Teta Iveta už za chvíli, ale taky i teta Denisa, kulturní Denisa, přidá tipy do Středočeského kraje pro dnešní den platné 12. května. Honza Macon přeje dobrý den, příjemný poslech, no a ať se vám daří, s úsměvem zkuste i tento den, a kdyby vám bylo trochu ouvej, poslechněte si Humoriádu, začíná v 16.04. A nebo víte co, Ivetu, ona se usměje, aniž by chtěla, a takhle to předává dál. Všichni nám ji závidí.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Dusíkovo divadlo v Čáslavi vás zve v 7 večer na inscenaci Můj báječný rozvod. Jedná se o laskavou komedii o ženě, která se učí znovu najít samu sebe po nečekaném rozpadu manželství. V představení uvidíte 15 postav. Všechny stvárňuje Eliška Balcerová, která je za svůj výkon pravidelně opěvovaná. V Pražském muzeu literatury je až do 19. července k vidění výstava Lustig, svědek rozvratu lidskosti, připravená ke stému výročí narození spisovatele, novináře a svědka holokaustu Arnošta Lustiga. Proč je pro nás zásadním nositelem paměti holokaustu a jak vypadal jeho pracovní stůl? Expozice otevírá téma literárního díla jako svědectví nacistické genocidy. Součástí doprovodného programu budou taky autorská čtení, filmové projekty a edukační workshopy. Užijte si v Mladé Boleslavi mimořádný hudební večer, při kterém se spojí klasická elegance se slavnými melodiemi dvou legendárních skupin ABBA a The Beatles. Klárovo kvarteto, vynikající komorní soubor složený z členů orchestru Národního divadla v Praze vás v domě sboru českých bratří v Mladé Boleslavi provede nejznámějšími hity obou kapel v originálních a citlivě zpracovaných úpravách pro smyčcové nástroje od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Dětem na Vlašimsku pomáhá nový tým duševního zdraví. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ni podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
2: Lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
0: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Místní akční skupina Blaník vytvořila tým duševního zdraví pro děti. Je složený ze sociálních pracovníků a psychoterapeutů. Zatím pomáhá ve školách. Do konce května bude mít ve Vlašimi i konzultační místnost pro rodiče. Pokračuje předsedkyně místní akční skupiny Jitka Fialová.
3: Cílem je teda podpora vlastně duševního zdraví dětí a mládeže tady na ORP Vlašim, kdy hlavně ve spolupráci se školami chceme jim vlastně poskytnout nějakou podporu. A už vlastně v tuto chvíli jsme na 4 školách tady v ORP Vlašim, jsme na sídlišti ve Vlašimi, v Dolních Kralovicích, v Čechticích, ve Zdislavicích.
0: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
4: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
5: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
4: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
5: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Rýgrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle se objeví přeháňky. Během dne pak čekáme spíše proměnlivou oblačnost a večer i ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 na 17. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. V Praze v Brněnské na příjezdu po D1 za sjezdem na Průhonice na 4. kilometru odkládají porouchané auto. Kolona z 15. kilometru je na 25 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště zůstává kolona od Vestce ze 3. kilometru. Zdržíte se přes 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Krásné úterý.
1: Středočeské dopoledne.
6: Jsem ráda, že jste na našich vlnách. Přejeme vám hodně pohody, dobré nálady. Příjemná muzika ji ještě umocní Petr Kolář, taky Naďa Urbánková, kapela Miraj a další. No a v Česku nám přibývá lidí, kterým je 100 a více let. Teď jich je téměř 1160 a nejvíc v Praze. Jak tráví čas a co jim dělá radost? No tak za chvíli se to dozvíte. Podíváme se totiž za paní Bělou Krásovou, která v prosinci oslavila 103. narozeniny. No a já myslím, že to je dobrý důvod radovat se ze života.

0: 14,5 minuty po deváté, tak ještě jednou krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Dlouhověkost má paní Běla Krásová asi patrně v genech, protože její babička se dožila 98 let, rodiče téměř 92 a ona sama v prosinci oslavila 103. narozeniny. Paměti slouží, ještě nedávno se učila i španělsky.
1: Paní Bělo, jaký jste ročník?
2: Jsem ročník 22.
1: A jste narozená v prosinci, takže vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
2: No, já se cítím docela dobře. To je náhoda, opravdu. Nikdy jsem nestaral o to, abych byl 103 let.
1: A v rodině máte dlouhověkost?
2: No, jedna babička byla 98, moji rodiče 89. Pocházím ze Dvora Králové. Tam jsem byla až do třetí třídy, čtvrtou jsem chodila už v Praze.
1: Na sobě máte růžový svetřík a vy jste přišla. Používáte chodítko?
2: Chodítko, bohužel, musím, nemám tu rovnováhu.
1: Máte drobnou postavu? Barvíte si vlasy? Máte zřizavé?
2: To jsme si říkali s kamarádkou jednou, jsme byli malý holky, že nebudeme nikdy se divit. V rámci možnosti peču o sebe, no.
1: Jak byste se popsala? Jaká jste?
2: To je těžký. Taková normální ženská. S pěti dětma.
1: S pěti dětma.
2: Jsem babička i prababička. I prababička.
1: Máte velikou rodinu. Jsem do domova pro seniory v Praze 4. V Hájích za vámi často chodí.
2: Děti za mě chodí každý den. To mě drží při životě. Jsou strašně hodní, všichni.
1: Vy máte moc hezké příjmení, prozradíte?
2: Moje příjmení je Krásová.
1: Krásová.
3: Paní Běla se vdávala ve 27 letech. Vzala si Miloslava Krásu, historika a indologa, který napsal o Indii a tamní kultuře několik knížek. Běla se starala o 5 dětí a také překládala z angličtiny a němčiny. Dřív lyžovala, vyrážela na túry nebo do Sokola. Dnes ve 103 letech v pražském domově pro seniory chodí dvakrát v týdnu na cvičení.
2: Chodím na tělocvik, hrozně ráda, ale je takový moc smírnej, že mě to neunaví.
1: Tak my se teď přesuneme do vašeho zookoutku v domově pro seniory. Vy vstáváte a berete si chodítko, to je vaše jistota, to chodítko.
2: Moje jistota, jo. Musím se udržovat dobrý fyzický kondici, i když tak jo. Hodně ležím, ale to patří k věci.
1: Ale jdete rychle? Máte tenisky?
2: Tady se taky projdu, tak to je dovolí.
1: Jakýkoliv trénink se počítá?
2: To se ví.
1: A paní Bělo, co paměť?
2: Výbornou paměť mám, opravdu. Musím se pochválit.
1: A vy máte i mobilní telefon, ten je tlačítkový.
2: Klasičkový.
1: A co říkáte na takové vychytávky technologické, elektronické, jako třeba i různá dotyková zařízení, robotické vysavače, které jezdí po bytě?
2: Má to dcera a moc to nepoužívá. Radši luxuje.
1: A tady máte andulky?
2: Tamhle ti velký jsou líní, ti málo chodí.
1: A je nějaké období, do kterého byste se ráda vrátila?
2: Do mládí jedině.
1: Do mládí
2: se mě tak dobrý. A to už se nedá vrátit. Musím být spokojená s tím, co je.
1: Říká Běla Krásová, která se narodila v roce 1922. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A my vás za chvíli naučíme připravovat vláčný dezert s jablky, kakaem, ovocem a šlehačkou, původně nazvaný mouřenin v košili. Udělal ho po svém s vylepšením cukrář Vojtěch Vrtiška. Jde tedy o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Za chvíli podrobnosti, teď Petr Kolář a ještě, že tě lásko mám. Vy se mějte hezky.

jaké další plány, které má se svým zvířecím královstvím. Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byl Frankie Dlouhán v podání Františka Nedvěda, vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No a teď v podání našeho pochoutkového roku další recept. V neděli vám Patrik rozehnal a v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, tedy v tom 10., připomněl recept z druhého místa roku 2020. Šlo o sladký dezert nazvaný Mouřenín v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát ho ale podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. A to všechno právě v rámci toho narozeninového ročníku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Bodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a tak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: Takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetance na trhu tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem. To si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
2: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
2: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
2: bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
0: Neboli, jak říká Vojta, pišišmout. Vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Vojtěch Vrtiška si původní recept na mouřenina v košili vylepšil o ovocný gel a ochucenou šlehačku. Celý recept, i ten původní, od paní Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který si v roce 2020 odnesla druhou cenu od Poroty, najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Tak se určitě podívejte, porovnejte, která verze je lepší. Já tady mouřenina už několik let peču a vždycky sklidí velký úspěch. Tak příště si připravíme zelné šlíšky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus. Už teď se na ně můžete těšit.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by ve Slavii skončili, i kdyby se sobotní derby se Spartou dohrálo. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro Radiožurnál Sport odmítl, že šlo o populistický krok. Proč? Vysvětlíme za chvíli.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Není nám už 17, zpívali Petra Janu a Petr Janda. Minutu máme po 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď vám povíme, že šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík přiznal, že za sobotní nedohrané derby se Spartou nese zodpovědnost, sám ale rezignovat nehodlá. Řekl to radiožurnálu Sport. Zároveň odmítl, že by v týmu zůstali Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, i kdyby na trávník stadionu v Edenu nevtrhli fanoušci.
1: Já jsem všechny varoval, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
2: Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík s hráči mluvil poté, co byl za nesportovní chování v Hradci Králové vyloučený kapitán Jan Bořil. Přesto Tomáš Chorý s Davidem Douděrou viděli v sobotním derby proti Spartě červenou kartu a vedení klubu došla trpělivost.
1: To není trest u Tomáše Chorýho za třetí, čtvrtou kartu nebo za exces, ale jde o to, jakým způsobem ten faul byl proveden, že je to úmyslný zásah loptem do obličeje. U Davida Douděry opakovaně hovoříme o tom, že musíme mít úctu a respekt k rozhodčímu, že se můžeme myslet o jeho rozhodnutích, co chceme, a nemůže být rozhodčí prostě předmětem nekontrolovatelných vulgárních urážek.
3: Jsou to necelé dva dny od toho hrozného závěru derby, tak už máte nějaké další v úzovkách pachatele?
1: My se budeme na fanoušky obracet v dohledné době, budeme po nich chtít nějaké čestné prohlášení, budou nám muset ukázat, kde na té tribuně Sever seděli, a v tomhle tom kontextu budeme vycházet z presumce viny. Nebyli si na tribuně Sever na svém místě, tak si byl na pluše. Velmi už se spolupracujeme s policií, předali jsme jim všechny naše data ze CRM systému, poskytujeme jim všechny fotografie, všechny záznamy kamerových systémů a věřím tomu, že ta spolupráce povede k rychlému a účinnému potrestání těch viníků.
2: Za nedohrané derby nese vinu domácí Slavia, ale taky příznivci Sparty na stadionu v Edenu odpalovali pyrotechniku a trest je podle místopředsedy představenstva klubu Františka Čupra nemine.
4: To, že tam došlo k hození světlice, samozřejmě viděli jsme to a naší snahou je ztotožnit toho pachatele tak, aby už se nedostal na stadion.
3: Vy jste zmínil po tom, co se stalo po tom sobotním derby, že to je jakési vyvrcholení nenávisti Slávie vůči Spartě, tak na tom tvrzení trváte?
4: Já na tom trvám, protože ta linka ze strany Slávie tam jela dlouhodobě. Když se vzpomeneme ještě na historii, pardon za ten výraz, Sparta je a smrt Spartě a podobně, a vlastně některé z toho se staly dokonce polooficiálním merčem. To znamená, pořád jsme pracovali v prostředí, kdy jsme nebyli soupeř, ale byli jsme nepřítel, kterého je potřeba zlikvidovat, takže toto skutečně bylo jenom ten vrchol ledovce a já věřím, že opravdu už byl vrchol a že to máme za sebou, protože tak, jak jsem měl možnost teď být s Jaroslavem Tvrdíkem, tak mi říkal, že vlastně z jejich strany dochází k přenastavení fungování Slávie, změny v komunikaci, změny, které budou mít dopad i na složení kádru a samozřejmě na jejich fanouškovskou podporu.
2: Jaký bude trest pro Slávii od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, se dozvíme v úterý odpoledne. Pavel Tilšár, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 10,5 minuty bude 10, chystáme další zprávy, tedy chystá Jelenka Vokatá. No a po 10. hodině se dozvíte, že rodiště Magdaleny Dobromily Rettigové ve Všeradicích má galerii i muzeum pojmenované po této slavné autorce první kuchařky. Podrobnosti po 10, taky příjemná muzika, do té 10. samozřejmě ještě. A já věřím, že vy máte moc hezký den.

0: Bráně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska budou v Bratislavě jednat o využívání umělé inteligence ve školství. Hlavní město rozdělí 433 milionů korun na různé kulturní akce po celé metropoli. Dnes bude spíše oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska i Rakouska na druhé vrcholné schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Podle prezidenta Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
6: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ovlivňují, ať už pozitivním nebo negativním, mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech tří zemí se svými inovativními projekty.
5: Za Česko studenti uvedou tři projekty. Jedním z nich jsou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Prezident Pavel poté společně se svým slovenským protějškem Pellegrinim zamíří do rumunské Bukurešti na summit států východního křídla NATO. Příští rok Praha podpoří kulturní instituce a projekty částkou 433 milionů korun. Peníze poputují na akce po celém území metropole. O přidělení dotací rozhodne odborná komise, říká radní hlavního města pro kulturu Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
7: Dotace bude možné získat v oborech, jako je divadlo, hudba, tanec, vizuální umění, literatura nebo audiovize. Lhůta pro podání žádosti o dotace je od 8. do 24. června 2024.
5: Vedení Příbrami chce začít budovat záchytné parkoviště v místní části Kozičín v létě. Má sloužit návštěvníkům BRD. Kapacita bude 28 míst. Náklady jsou 3,5 milionu korun. Termín stavby se podle starosty Jana Konvalinky za hnutí ANO odvíjí od probíhající stavby kanalizace.
8: Stávající zhotovitel tam má zařízenou deponii a vůbec zázemí celého staveniště, takže jakmile se to trošku posune, tak budeme moci začít. Sport.
5: Tenistky Linda Nosková, Nikola Bartůňková i Karolína Plíšková vypadly na antukovém turnaji v Římě v osmifinále. Všechny prohrály ve dvou setech. Nosková s Rumunkou Kirsteovou, Bartůňková s Ukrajinkou Svitolinovou a Plíšková s Rybakinovou z Kazachstánu. Turnaj tak bude pokračovat bez české účasti ve dvou hře.
1: Počasí.
5: Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojediněle se objeví i přeháňky. Během dne pak čekáme spíše proměnlivou oblačnost a večer i ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na dálnici D10 na 49. kilometru směrem do Turnova je odstavené porouchané nákladní auto. Na silnici 150 u Bezděkova na Benešovsku došlo k nehodě osobního auta s dodávkou a probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 611 u Vystrkova na Nymbursku se srazila dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
9: Krásný den na našich vlnách.
1: Středočeské dopoledne.
9: A s příjemnou muzikou Eláně, Anaka, Lucie Bílá, Jiří Korn a další. No a taková ponožka, ke které už neexistuje druhá do páru, ještě může být užitečná. Jarka Vykoupilová vás o tom přesvědčí v dnešních babských radách. A taky navštívíme rodiště Magdaleny Dobromile Rettigové ve Všeradicích. Má tam galerii i muzeum pojmenované po této slavné autorce první kuchařky. V současnosti nabízí 4 různě zaměřené expozice a my se do nich za chvíli podíváme.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 16 minut po 10. hodině, krásné dopoledne, hezké úterý. No a vypravíme se teď do galerie a muzea Magdaleny Dobromily Rettigové ve Všeradicích na Berounsku. Existuje totiž už 16 let. Nachází se v areálu Dvoru Všehrad v budově bývalého zámeckého špícharu a nabízí expozice na třech podlažích budovy. Připomínají tam odkaz všeradické rodačky a nejslavnější české autorky kuchařek, která tu s rodiči v útlém dětství žila. A co ještě? Tak to uslyšíte v reportáži Jolany Novákové.
1: Vcházím do galerie a muzea Magdaleny Dobromily Rettigové ve Všeradicích a vcházím sem s Lenkou Stibalovou. Tady hned v přízemí se to, co vystavujete, týká přímo Magdaleny Dobromily Rettigové.
2: Je to tak, tady se člověk může dozvědět něco o jejím životě, ale zároveň si ověřit svoje znalosti bylinek třeba.
1: Aha, taky se může podívat, v čem asi Magdalena Dobromila chodila oblečená. Je tady spousta různých kuchyňských potřeb. Myslím, že budete říkat, když se sem přijdete podívat, to jsme měli doma a tady to síto taky a tady ten mlýnek a tady ten lívanečník. Tím, kdybyste dostali, tak už byste se asi nezvedli. A když si sednu na takový jakoby královský trůn, tak se stane co? No, uslyšíme.
3: Když už jste si sedli, máme tu pro vás pár prima receptů. Míchané knedlíčky s račími ocásky. Vezmi pro 8 osob dvoje kuřecí jatýrka.
1: Tak takhle tady mluví Simona Stašová.
3: Počkat. Takhle uprostřed mi neodcházejte.
1: Já musím, nedá se nic dělat, já musím jít dál. Vy tady máte ještě několik pater k dispozici, která si mohou návštěvníci prohlédnout. Půjdeme do prvního patra. Tady, když se rozhlédneme, tak uvidíme, jak se dřív žilo na české vesnici. Co používali hospodyňky? Když půjdeme ještě kousíček dál, tak to bude zase něco pro muže.
2: Tady máme truhlářskou dílnu.
1: No a tohle? Je to vlastně nějaký kmen stromu, ale s dírou uprostřed.
2: To je původní dřevěné potrubí, které se tady v obci našlo, když se dělal nový vodovod a kanalizace.
1: Tady je část věnovaná místním hasičům, je tady krásná historická stříkačka. A my zase vyjdeme o patro výš.
2: Tady to je náš výstavní sál, kde děláme 5x do roka nějakou výstavu.
1: A to stále ještě není všechno. Ještě můžeme jít zase o patro výš, to bude Lenka první tentokrát. A když rozhrneme oponu, Lenko, tak můžeme hrát divadlo.
2: Přesně tak, máme tu divadelní sál a od října do března tady každý měsíc hrají ochotníci.
1: Tady se pořád něco děje. Když budete mít cestu kolem, tak se zastavte. Ze Všeradic Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že reportáž, články a také fotky najdete na našem webu jako již tradičně střednichechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: No, znáte to, perete a najednou jedna ponožka není. Taková druhá do páru ještě může být dobře užitečná. Babské rady nás s Jarkou Vykoupilovou naučí třeba s ní čistit žaluzie.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Minutu máme po půl jedenácté, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Jsme rádi, že vám v úterý můžeme dělat společnost. Taková ponožka, když se ztratí, tak druhou logicky vyhodíme. Nicméně ona nám ještě může posloužit. Jak? No třeba při čištění žaluzí nebo při léčení bolavých kloubů. Podrobnosti má Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal. Například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A za chvíli si poslechnete Michala Tučného, Boniem a teď třeba s Helenou Vondráčkovou Vzhůru k výškám a taky nabídneme pohled do kalendáře a zjistíme, jaké události v minulosti přineslo datum 12. května.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tolik tady Buniem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď se dívám do kalendáře. 12. květnový den máme a v kalendáři Pankráce. Přestože má tohleto jméno honosný význam spojený se sportovním kláním, silou nebo velkou mocí, nejčastěji bývá strašátkem pro zahrádkáře a zemědělce. No první z ledových mužů dnes svou silou neudeřil, tak budeme tedy doufat, že ani zbylí dva nebudou škodit. Sportovní střelec David Kostelecký má narozeniny a režisér Ivo Macharáček slaví krásných 50. Jaké další události v minulosti přineslo dnešní datum, to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 12. května svátek má první ledový muž. Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. Technickou stránku letu zajišťovala italská posádka pod vedením leteckého konstruktéra plukovníka Umberta Nobileho a letu se zúčastnil i jeden z hlavních sponzorů výpravy, Američan Lincoln Ellsworth. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Na kazašské střelnici Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti byly před 35 lety zničeny v souladu se sovětsko-americkou smlouvou o likvidaci jaderných raket středního a kratšího doletu poslední dvě sovětské rakety. Jak je to s raketami dneska, nikdo pořádně neví. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
3: No, zřejmě slušte oddíl, no.
2: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 13 minut bude odbíjet 11. Vy si můžete poslechnout další zprávy, které pro vás chystá Lenka Vokatá. Po 11. vám povíme, že Městská galerie Berun připravila pro návštěvníky výlet do světa humoru a fantazie. Jo a pozor, výlet si můžete samozřejmě udělat i vy. A my vás zveme na Den otevřených dveří k nám 16. května do budovy Českého rozhlasu Střední Čechy. Hybešova 10, Praha 8, Karlín. A pozor, v sobotu také pro vás máme překvapení v podobě speciálního autobusu. Spojení. Na Letenské pláni se totiž uskuteční autobusový den PIT. A vy se můžete tyhle ty dvě akce spojit. PIT 2, to je autobusová linka, která bude v provozu od 10 do 16 v intervalu 15 minut a zastavovat bude kousek

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Prezident Pavel se s premiérem Babišem dohodli na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Nezaměstnanost ve středočeském kraji v dubnu mírně klesla na 4,1%. Bude proměnlivě oblačno s lokálními přeháňkami nebo deštěm a teplotami do 13 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude. Řekl to před odletem na summity slavkovského formátu a bukureštské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil, pokračuje Pavel.
5: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
3: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes zopakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru. Nové venkovní hřiště s posilovacím vybavením bude v Rakovníku. Tamní obyvatelé o tom rozhodli v participativním rozpočtu na úpravu veřejných míst. Radnice za přípravu hřiště zaplatí 500 000 korun. Celkem město vyčlenilo na participativní rozpočet 1 000 000 korun. Vznikne tak i další projekt, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
6: Na základě toho hlasování bylo rozhodnuto, že se budou dělat oba dva přihlášené projekty, tedy workoutové hřiště u 3. základní školy i dětské hřiště v prostorách sportovního klubu Rakovník. Počítáme, že by v druhé polovině letošního roku mohly být hotovy.
3: Nezaměstnanost ve středočeském kraji v dubnu meziměsíčně klesla o 0,1 procentního bodu na 4,1%. Místo si hledalo přes 41 tisíc lidí, o 423 méně než v březnu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil úřad práce. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v dubnu na Kolínsku, a to 5,9%. Naopak nejnižší nezaměstnanost 1,9% je tradičně v okresech Praha Východ a Praha Západ. Nezaměstnanost v celém Česku oproti minulému měsíci klesla o 0,1 procentního bodu na 4,9%.
7: Sport.
3: Fotbalisty Sparty čeká 3. z 5 zápasů nadstavbové části šance ligy. Po sobotním nedohraném derby na hřišti Slávie, které předčasně ukončili výtržnosti domácích fanoušků, se utkají s Plzní. Na Letné se začne hrát ve 20 hodin. O utkání mluví kouč Viktorie Martin Hyský.
8: Je to velký zápas dvou nesměřitelných rivalů, když to tak řeknu. Každý ten zápas v nadstavbě pro nás má velkou hodnotu, protože se potkávají ty nejlepší týmy v České republice, v té české lize, která je hodně vyrovnaná, hodně náročná, a pojedeme samozřejmě na Spartu s cílem vyhrát a uspět.
3: O bodovém rozdílu mezi v tabulce první Slavií, druhou Spartou a třetí Plzní rozhodne při svém dnešním zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která bude řešit následky nedohraného derby.
4: Počasí.
3: Čekáme proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D11 na 10. kilometru směrem do Prahy překáží porouchané auto a v Praze v Brusnickém tunelu je po havárii auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
9: Přeji stále hezký den všem.
7: Středočeské dopoledne.
9: Rodinám dětí s vývojovou vadou má pomoct týden rané péče. Podrobnosti přineseme v této hodině. No a Městská galerie Berun připravila pro návštěvníky výlet do světa humoru a fantazie. Na výstavu nazvanou Jednoduše Hollywood vás pozveme už za chvíli. A zvuk poslechu příjemné muziky bude tu Marie Rotrová, kapela Lucie, Věra Špinarová, Jelen a Míša Tučná. Tak se mějte, jak je nejlépe to půjde.

0: 18 minut máme po 11. hodině, stále přejeme krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy a jestli se chcete pobavit, zajeďte do Berouna. Tam vás totiž pobaví Batman i Krteček. Do nečekaných situací je staví malíř Ondřej Zahradníček. Na výstavu plnou humoru a fantazie nazvanou Hollywood se dnes vypravila i naše reportérka Bára Kvapilová. Teď se hlásí do vysílání. Báro, přejte hezké dopoledne.
1: Ano, krásný den z Berouna.
0: Báro, kam se máme na výstavu tedy konkrétně vydat?
1: Tak obrazy Ondřeje Zahradníčka jsou k vidění v Duslově vile, která patří městské galerie Beroun. Netradiční malby ve stylu pop artu vás určitě pobaví. Pop art je umělecký směr, který začal už v 50. letech minulého století spropojovat svět umění se světem filmu, populární hudby a reklamy. Výtvarník Ondřej Zahradníček sice vychází z klasické malířské tradice, ale díky jeho smyslu pro humor vznikají úplně nové příběhy. Divoce barevný svět komiksových hrdinů se tady prolíná se zadumanými výjevy z pláten starých mistrů. Takže třeba přede mnou jsou žraloci, kteří tady proplouvají nad řekou Berounkou, anebo pasáčci kos, kteří si dělají selfie s kapitánem Amerikou.
0: Máro, máš na výstavě nějaký oblíbený obraz?
1: No, já jich tady mám hned několik. Opravdu je těžké vybrat. Dva z nich ukazují komiksového obra Halka, podobně jako měl Pepek Námořník, tu oblíbenou konzervu se špenátem, ze které potom čerpal sílu. Tak zdejší Halk loví rukou ve sklenici z nojemských okurek a čerpá svoji sílu právě z této pochoutky. Tady na dalším obraze přímo přede mnou je opět Halk, který si látá svoje potrhané kalhoty a hned vedle něho je Krteček, který o svých proslulých modrých kalhotkách teprve jenom sní.
0: Vernisáž už proběhla, bude ještě možné se s autorem obrazu osobně setkat?
1: Ano, určitě. Městská galerie totiž chystá na středu 20. května komentovanou prohlídku s autorem. Já to setkání mohu opravdu jenom doporučit. Ondřej Zahradníček je velice zajímavá osobnost. Je autorem desítek ilustrovaných knih, má za sebou stovky výstav, a to jak tady doma, ale také v zahraničí. Mimo jiné pracuje i jako restaurátor a třeba také maluje erbovní znaky či oltářní obrazy pro francouzské kostely. Navíc je s ním legrace, takže určitě pokud s ním tady tu výstavu projdete, tak on vám povypráví o tom, jak ta jednotlivá díla vznikla a jak je tedy vůbec možné, že se tady třeba Batman setkává s Krtečkem.
0: Báro, ještě nám prozraď, dokdy výstava potrvá?
1: Tak tady ta výstava, nazvaná Hollywood, ta potrvá do 29. května. Otevřeno je každý den, kromě pondělí. Já myslím, že když sem přijdete, určitě se nebudete nudit a určitě se pobavíte, mimo jiné tak jako já.
0: Ne z Hollywoodu, ale z berounské výstavy Hollywood se s námi spojila reportérka Bára Kvapilová. My ti za to děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den přeju.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Rodinám dětí s vývojovou vadou má pomoct týden rané péče. Začal včera a zapojilo se do něj asi 40 organizací z celého Česka. My máme podrobnosti a vy si na ně určitě počkejte.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karlštejně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: krásnou písní Ten vůz už jel. Teď vám povíme, že začal týden rané péče, který upozorňuje na význam této sociální služby. Zapojuje se do něj asi 40 organizací z celého Česka, které pořádají různé vzdělávací přednášky, výstavy a diskuze. Třeba v Praze v rámci kampaně nabízí nezisková společnost Tamtam vyšetření sluchu dětí.
1: Ročního chlapce vyšetřuje sociální poradkyně Alžběta Price-Osmančíková. Z reproduktorů mu pouští různé zvuky a pozoruje jeho reakce.
2: Pokud je to ještě menší, jako děťátko, které ani nesedí a je prostě leží na mamince, tak oni někdy zadrží dech. Nebo se přestanou hýbat. A ten rodič, který to děťátko má na klině, tak to vlastně cítí.
1: Při vyšetření zkouší různě vysoké tóny a postupně ubírá hlasitost. Chování zaznamenává do speciálního grafu, podle kterého porovnává sluch dítěte se zdravým člověkem.
3: Tady je audiogram a můžeme vidět, že tady to, co je nad tou křivkou, vlastně to děťátko nemůže slyšet dobře a potřebuje kompenzaci.
1: Dodává Osmančíková. Podle vedoucí služby raná péče Čechy Martiny Péčové je právě sluch pro vývoj dítěte zásadní.
4: Než se začnou řešit jiné věci, třeba návštěva psychologa, tak je dobře si být jistý, že dobře slyší, protože to může být vlastně tím důvodem pro nějaké jeho jako další problémy.
1: Takovým problémům se služba raná péče snaží zabránit. Nejde o léčbu dítěte, ale především o psychologickou podporu celé rodiny. Sociální pracovnice za nimi jezdí na návštěvy, konzultují vývoj dítěte a sledují jeho chování v kolektivu. Říká Jitka Barlová, ředitelka pražské pobočky společnosti pro ranou péči, která kampaň organizuje.
5: Raná péče je kontinuální služba, která může začít opravdu tím narozením dítětem a může trvat třeba rok. Nicméně máme i rodiny, které vlastně s ranou péčí zůstávají až do těch 7 let věku.
1: Do týdne rané péče se po celém Česku zapojilo asi 40 organizací. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo podíváme na hranici Čech a Moravy už za chvíli s Martinem Písaříkem, tak to nepropásněte.

wozu pomalućków przed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
3: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
2: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tichá píseň Ivety Bartošové duzní vám. No a teď se rozezní s Martinem Písaříkem to, co v učebnicích nebylo. Podíváme se na hranici Čech a Moravy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: No a co ještě u nás nebylo? Samozřejmě to, že bychom vás informovali o tom, že pro vás chystáme teď v sobotu 16. května den otevřených dveří, ale nezaznělo možná ještě i takové to podstatné, že vy se na něj můžete přivést, a to autobusem, protože překvapení v podobě speciálního autobusového spojení pro vás připravil BIT. Je to autobusový den na Letenské pláni. Vy se můžete tak nějak propojit s oběma akcemi a autobusem, tedy linkou PIT 2, se dovést až k nám do budovy Českého rozhlasu Střední Čechy v Karlíně v Hybešově 10. No a my na vás budeme samozřejmě se moc těšit a ještě pro vás přichystáme zajímavosti od nás, ať už z vysílacích studií nebo z legendárního studia A, taky činoherního komplexu Studia B. Zkrátka přijďte se podívat. U nás vše tedy odstartuje od 10 hodin, potrvá to do 16. Zrovna tak tedy tato akce se bude prolínat s autobusovým dnem PIDu. Takže já myslím, že můžete zažít krásnou sobotu, když si tedy na nás uděláte čas. Udělejte si čas ve 12 hodin i na polední zprávy, které pro vás chystá Lenka Vokatá, a my pro vás chystáme po 12. hodinu příjemné muziky k písničkám. I dnes ráda přidám vaše vzkazy. Taky posílejte do naší SMS brány anebo přes webový formulář.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Městský soud v Praze potvrdil řidiči tramvaje za konflikt s ukrajinským párem prospěšné práce. Bude proměnlivě oblačno s lokálními přeháňkami nebo deštěm a teplotami do 13 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj souvisí s podezřením sfalšování zdravotních posudků. Web píše taky o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Městský soud v Praze potvrdil trest bývalému řidiči tramvaje za napadení ukrajinského páru s dítětem. Nevyhověl tak odvolání státního zástupce ani obhajoby. Rozhodnutí je pravomocné. Obvodní soud pro Prahu 10 řidiči Danielu Bejvlovi nařídil 200 hodin obecně prospěšných prací, absolvování programu na zvládání stresu a zaplatit finanční odškodnění napadené rodině 55 tisíc korun. Bejvl v minulosti vinu popřel. Dnešní rozhodnutí nekomentoval. Bejvl byl původně obžalovaný z hanobení národa a výtržnictví. Soudy jeho uznali vinným pouze u druhého z trestných činů. Incident se stal loni v únoru ve Vršovicích. Řidič vulgárně nadával ukrajinskému páru seniorů s vnukem a staršího muže udeřil. Dopravní podnik v Mladé Boleslavi zdražení nafty po útoku USA a Izraele na Irán výrazněji neovlivňuje. Naprostou většinu autobusů MHD má na plyn z tamní bioplynové stanice, která z větší části patří městu. Dopravce má 35 autobusů a na plyn je jich 32, říká ředitel dopravního podniku Marek Džuvarovský.
5: Tak vlastně tam máme cenu, kterou už máme v rozpočtu a netýká se jí tedy tady to navýšení, které je čistě u nafty, tak kdybychom tyto autobusy měli na diesel a ne na plyn, tak měsíčně bychom zaplatili více jak 600 tisíc korun navíc. Sport.
3: Ve třetím kole nadstavby šance ligy o udržení nastoupí fotbalisté Mladé Boleslavi proti Dukle Praha. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Zatímco domácí už mají jistotu účasti taky v příštím ročníku nejvyšší soutěže, Pražané ještě o udržení bojují. Co od zápasu očekává, říká mladoboleslavský trenér Aleš Majer.
6: Tak zase se musíme připravit poctivě, čeká nás těžký utkání, protože Dukla určitě do toho zápasu půjde zase, jak se říká, o všechno a my v něm prostě chceme uspět. To jsou zápasy, které nás můžou hrozně posunout i do té další sezóny. Takže připravíme se, samozřejmě krátký čas, spíš to bude o regeneraci a jenom krátký přípravy, ale připravíme se tak, aby jsme uspěli.
4: Počasí.
3: Čekáme proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na D1 směrem z Brna do Prahy za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru odklízejí následky nehody. Průjezdní je levý a střední pruh, na místě se tvoří kolony. Na D5 na 7. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu dodávka po zahoření. A v Praze ve Kbelské směrem na D8 před sjezdem na Prosek stojí porouchaná dodávka, blokuje pravý pruh. Kolona z Hloubětína je na více než 10 minut. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už jsou tady písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
7: Já vám přeji krásné úterní poledne.
4: Písničky se vzkazem.
7: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám a ráda přidám vaše vzkazy. Jako vždycky. Číslo naší SMS brány je stále stejné. 90 011 04. Pište do ní ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A odesílejte tak, ať se zpráva vejde do jedné SMSky, aby k nám dorazila úplná. Když se chcete rozepsat, tak raději přes webový formulář. A ten najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
4: Písničky se vzkazem. Co tě

Hana Zagorová, jestli se rozlobím, budu zlá. Na úvod písniček a vašich vzkazů. My jsme samozřejmě hodní, písničky rádi posíláme a vy samozřejmě posílejte vaše vzkazy, ať si uděláme radost. Mám tu hned první písničku, posílám pro tačku Toma a vnučku Anešku pro pohodovou cestu domů a hezký den. Písničku posílá babička.

0: písničky se vzkazem.
1: Čas zpátky nedáme, ale jsme tu stále pro vás s písničkami a přidáme další vzkaz. Zahrajte pro radost Janičkám, Jarmilkám, Veronice, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně a Alče a všem dalším milým posluchačům. I vám napsali Jana s Janinou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Všem posluchačům prosím pro pohodu a klid zahrát a taky píseň posílám Aničkám, Jarmilkám, Janinám, Jindře, Babi Jarce, Světle, Evě Kozderkové, napsala z Rakovníka Veronika. Všem přejeme krásný den.

Láska umí víc, zpívala Lucie Vondráčková. Láska toho umí hodně a samozřejmě taky z lásky můžete poslat písničku. Zdravíme vás do rozhlasu i všechny přátelé, i když je venku chladno, tak písnička určitě zahřeje. Tak ať potěší Květušku s Romanem, Marušku se Zdeňkem v Nymburce, Vendulku s Veronikou a v Kněžech si Alenku s Bohoušem. Jak říkávala moje babička, kdo tě opravdu miluje, zaslouží si lásku. Tak ať vás provází, přátelé, to vzkazují Jarmily.

0: Písničky se vzkazem.
1: 3 minuty máme po půl jedné, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a já přidávám další váš vzkaz. Zdravím vás, Iveto, a písničku pro pohodu posílám babi Jarce, Drahušce, Janinám, Jarmilkám, Jindřišce, Libušce, Svendy a taky všem Maruškám a Marušce se Zdeňkem. Napsala Anička z Kutné Hory.

Šalalalalí jsme zpívali s Václavem Neckářem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a mám tu další vzkaz. Prosíme, zahrajte pro radost písničku Bukovským Janě a Janině do Podmok, Jindře do Benešová, Pečínkovým do Rakovníka. Přejí si Květa a Roman z Vysoké.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ztracená bloudím, zpívala Verona. Já doufám, že vy nikde nebloudíte. Tím spíš, pokud sedíte za volantem, mám tu další vzkaz. Hezký celý týden, zahrajte pro všechny kamionáky a mému vnukovi Jendovi, který odjel do Německa, tak ať v pohodě a bez nehody se vrátí domů. Písničku posílá babička Věra. Tak šťastné cesty.

0: Písničky se vzkazem.
1: No a za 10 minut 13. hodina ještě jeden vzkaz od vás tu mám. Dobrý den, prozatím se studijní gentlemani chovají lidsky, tak doufejme, že jim to vydrží. Zdravím Aničku z Kutné Hory, Libušku, Věrušku, Stáňu, Marušku, z Malče taky Veroniku a ostatní, napsala nám babi Jarka z Kladna. Naráží patrně tedy na ledové muže, tak doufejme, že neudeří svojí silou.

všechno paráda. Karel Zich, no my vám přejeme parádní den. Za 7 minut 13. hodina nabídneme další zprávy s Lenkou Vokatou a hostem Alex Minářové bude po 13. fotograf Robert Vano. A já se na vás těším zase zítra.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Při razi v pražské ústřední vojenské nemocnici zadržela policie 11 lidí. Podezírá je zmaření spravedlnosti. Nezaměstnaných lidí ve Středočeském kraji v dubnu mírně ubylo. Méně je i pracovních míst. Bude proměnlivě oblačno s lokálními přeháňkami nebo deštěm a teplotami do 13 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti. Dále z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na webu to dnes uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji v dubnu klesla o 0,1 procentního bodu na 4,1 procenta. Místo si prostřednictvím úřadu práce hledalo 41 244 lidí, o 423 méně než v březnu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Nabízených volných pracovních míst v regionu mírně ubylo, říká ředitelka krajské pobočky v Příbrami Martina Beránková.
3: Jarní oživení potvrzuje, že středočeský trh práce zůstává dynamický a nabízí příležitosti napříč profesemi i kvalifikacemi. Pokud současný trend vydrží, může letošní rok přinést posílení zaměstnanosti v celém regionu.
2: Příští rok Praha podpoří kulturní instituce a projekty částkou 433 milionů korun. Peníze poputují na akce po celém území metropole. O přidělení dotací rozhodne odborná komise, říká radní hlavního města pro kulturu Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
4: Dotace bude možné získat v oborech, jako je divadlo, hudba, tanec, vizuální umění, literatura nebo audiovize. Lhůta pro podání žádosti o dotace je od 8. do 24. června 2026.
2: Nový domov pro seniory chce postavit vedení Prahy v Dolních Počernicích. Radní začali hledat firmu, která práce za 650 milionů korun provede. Podle náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandry Udženi z ODS by v zařízení mělo bydlet asi 100 lidí.
5: Výběr toho zhotovitele by měl být hotový v druhém kvartálu roku 2026 a zároveň je předpoklad zahájení stavebních prací v prvním kvartálu 2027. To znamená, myslím si, že v roce 2027 nebo koncem 2027 by to mělo být hotový a pak to bude i hned k nastěhování. Sport.
2: Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra jsou v širší nominaci české reprezentace na letní mistrovství světa. Na seznam 54 hráčů se dostali i přesto, že je Slavia po sobotním ligovém derby se Spartou vyloučila z týmu.
1: Počasí.
2: Po zbytek dne čekáme proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D8 na 3. kilometru směrem do Prahy je po nehodě dvou nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Místo je označené trojúhelníkem a tvoří se kolony. A v Kralupech nad Vltavou v ulici Mostní se srazila dvě osobní auta a probíhá tam teď vyšetřování nehody. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem. Říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli. Já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolikátá je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední, ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií. Oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mýtu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: Je
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí
0: jak
1: Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo
1: ne,
0: jako to, podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: fotografujete? Ty taky ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako

0: a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, Jan, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastně, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše, a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slívka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říkal, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem. Vesele a zdravě.
2: Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevře nové centrum ambulantních služeb. Čekáme oblačnost s přeháňkami a teploty do 13 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré odpoledne. Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšší stovky milionů korun. Podle Ovocnářské unie je nejvíc zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
2: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
0: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na jejich dovozu z dalších zemí. Městský soud v Praze potvrdil trest bývalému řidiči tramvaje za napadení ukrajinského páru s dítětem. Rozhodnutí je pravomocné. Obvodní soud pro Prahu 10 řidiči Danielovi Bejlovi nařídil 200 hodin obecně prospěšných prací, absolvování programu na zvládání stresu a ještě zaplatit finanční odškodnění napadené rodině 55 tisíc korun. Státní zástupce Ondřej Šťastný požadoval, aby soud vyhodnotil čin kromě výtržnictví taky jako hanobení národa.
3: Já s rozhodnutím odvolacího soudu nesouhlasím, i nadále máme za to, že ten skutek měl být kvalifikován nejenom jako výtržnictví, ale i jako trestný čin hanobení národa, v konkrétním případě hanobení ukrajinského národa. Nicméně je třeba dodat, že dnešní rozhodnutí je pravomocné, čili je třeba ho respektovat.
0: Nové centrum ambulantních služeb otevře 18. června psychiatrická nemocnice Kosmonosy. Pacienti ho najdou v pavilonu M. Bude poskytovat péči pomocí nejnovějších metod neurostimulační léčby. Tyto technologie nově nacházejí uplatnění nejen v psychiatrii, ale i v dalších oborech, jako je neurologie, rehabilitace nebo adiktologie.
4: Návštěvníci si budou moct 18. června při slavnostním otevření prohlédnout odborné ambulance, lékaři jim ukáží moderní terapeutické metody. Připravené budou také exkurze do zahrady, skleníku a do hypocentra. Z Kosmonos Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace odletěla na mistrovství světa do Švýcarska. V Praze se k národnímu týmu připojili poslední tři hráči, kteří se nezúčastnili přípravných zápasů před startem turnaje. Kapitán Roman Červenka, jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák a taky Matěj Bliml. Češi vstoupí do šampionátu v pátek večer soubojem s Dánskem.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Naměříme 10 až 13 stupňů. V noci na zítra může teplota klesnout pod nulu a v ohrožení jsou tak opět kvetoucí ovocné stromy. Od čtvrtka se začne pozvolna oteplovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje na 1. kilometr, tam pracují silničáři v levém pruhu. Navíc na 3. kilometru vyšetřují nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy. Před námi je středočeské odpoledne a slovo má Pavel Kučera.
5: Pohodové úterý všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli nám cukrář Vojtěch Vrtiška udělá mouřenina v košili. Další recept narozeninového pochoutkového roku. S naší středočeskou stopařkou se vydáme po stopách prezidentů v Lánech a dozvíme se, proč zdražení nafty příliš neovlivňuje autobusy MHD v Mladé Boleslavi. Písničky, které nestárnou, zahrají Voxel, opět a Radeček a Činasky.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Středočeské odpoledne vám teď osladí život. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2020. Šlo o sladký dezert nazvaný Mouřenin v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad. Pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a tak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem. Naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišiš mout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
2: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natáct. Obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
2: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
0: Neboli, jak říká Vojta, píši šmout. Vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Vojtěch Vrtiška si původní recept na mouření na v košili vylepšil o ovocný gel a ochucenou šlehačku. Celý recept i ten původní od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který si v roce 2020 odnesla druhou cenu od poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je třeba lepší. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě. Půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus. Poslouchejte Český rozhlas Střední Čechy.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Region Express.
1: Autobusoví dopravci a přepravní společnosti dál pozorně sledují ceny pohonných hmot a propočítávají jejich vliv na jednotlivé služby. Ceny paliv vzrostly po zahájení války v Iránu před více než dvěma měsíci. Například dopravní podnik v Mladé Boleslavi ale zdražení nafty výrazněji neovlivňuje. Naprostou většinu autobusů MHD má na plyn z tamní bioplynové stanice.
2: Řidič Pavel přijel zrovna městským autobusem modré barvy, to je autobus na plyn.
3: Ano, to je autobus na plyn a zde jezdíme tankovat.
2: Přijeli jsme do bioplynové stanice tady na kraji Mladé Boleslavy.
3: Tady je CNG, to je pro starší autobusy a bio, to se dává pro mladší autobusy. Tady si vezmete pistoli.
2: Netradičně jste otevřel přední kapotu u autobusu.
3: Tady se tankuje zde, to není jako u naftového vozidla. U autobusu nasadíte hadici, aby to neutíkalo. Pustíte to, nádrž je zhruba na 220 kg a někdo tankuje, když jsou třeba dva řidiči na směnu, jako ranní a odpolední, tak jim to vychází zhruba obden. Zhruba najedete na to, záleží na stylu jízdy samozřejmě, to jako se vším, ale kolem těch 450-500 km.
2: Dopravní podnik Mladé Boleslavy má celkem 35 autobusů a na plyn jich je 32. Tři tedy jezdí na naftu. Jeden dieselový autobus má nádrž na 280 litrů. S novými cenami, které jsou asi o 10 korun vyšší za 1 litr než před válkou, je plná nádrž dražší o 2800 korun. Pokračuje ředitel dopravního podniku Marek Džuvarovský.
4: Za měsíc nás to vyjde na nějakých necelých 60 tisíc korun, co se týče našich třech autobusů. Nazveme to palivový nebo válečný příplatek.
2: Z druhé stránky, tím, že máte naprostou většinu autobusů na plyn, tak šetříte spoustu peněz. Kolik to tedy dělá měsíčně?
4: Tak vlastně tam máme cenu, kterou už máme v rozpočtu a netýká se jí tedy tady to navýšení, které je čistě u nafty. Tak kdybychom tyto autobusy měli na diesel a ne na plyn, tak měsíčně bychom zaplatili více jak 600 tisíc korun navíc.
2: Kdyby tyto náklady pokračovaly i nadále ve stejné výši, za celý kalendářní rok by to bylo přes 7 milionů korun. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček předpovídá ceny paliv před letními prázdninami.
5: Nedá se to příliš jednoduše odhadnout. Může to být o několik korun výš, můžeme se dostat na 50. Můžeme se dostat do situace, kdy to bude po 40 a bude to v zásadě v pohodě v vozovkách.
2: Nasmlouvané částky za naftu dopravní podnik nemá. A řidiči tankují za aktuální ceny. Cenové stropy paliv pravidelně stanovuje jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování ministerstvo financí. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karlštejně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Obec Lány v srdci Křivoklátských lesů je od roku 1921 oficiálním letním sídlem českých prezidentů. A právě po stopách prezidentů se dnes vydala naše středočeská stopařka Žofie Nováčková, se kterou jsme teď ve spojení, doufejme. Žofie, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, ano, už se to povedlo.
1: Pověz nám, kudy výlet vede a jak je náročný.
2: Já jsem na začátek i kvůli počasí zvolila opravdu nenáročnou trasu Lánskou oborou. Cesta začíná u Lánského zámku, odkud jsem se vydala do obory, k demonstrační obůrce Lány. A cesta se stočí zase zpátky k muzeu a Bechnerovu statku. Bez zastávek má ta trasa nějakých 8 kilometrů a vede celou dobu po rovince. Podle příručky Středočeské centrály cestovního ruchu je převýšení pouze nějakých 35 metrů, takže moji dnešní trasu zvládne skutečně skoro každý. Ať už třeba s dětmi, nebo naopak můžete vytáhnout babičku a dědečka.
1: Dneska je i v Lánech docela zima, dá se cestou někde schovat?
2: Určitě se dá cestou navštívit muzeum Tomáše Garrigua Masaryka v bývalém Špejcharu, pak je tady taky hokejová síň Slávy a Bechnerův statek. A naopak za pěkného počasí je už jenom kousek odsud hrad Křivoklát nebo taky Skrýská jezírka a tam se dá v létě za vysokých teplot i koupat.
1: Zmínila jsi muzeum TG Masaryka, co je v něm k vidění?
2: Lány jsou s českými prezidenty a hlavně s osobou Tomáše Garrigua Masaryka spjaty už přes 100 let. V roce 1921 se totiž místní zámek stal jeho sídlem. A muzeum nabízí bohatou expozici, rozdělenou hned do 6 částí. No a třeba v části, která je věnovaná prezidentově rodině, uvidíte rekonstrukci jejího pražského bytu. Další části se pak věnují Masarykově profesorskému období první světové válce, prezidentskému období první republice a na závěr se s Masarykem rozloučíte výstavou Prezident odešel, která se mimo jiné zaměřuje i na to, jak s Masarykovým odkazem zacházely jednotlivé totalitní režimy.
1: Říká z Lán naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme za další tip na pěkný výlet a hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: věcí.
1: Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
7: Policisté vyhlásili pátrání po 15-leté dívce z Brněnska. Nezaměstnaných lidí ve středočeském kraji v dubnu mírně ubylo. Čekáme oblačnost s přeháňkami a teploty do 13 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré odpoledne. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Poté se měla ještě pohybovat v Brně, pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
8: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černočervené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
7: Informace o pohřešované volejte na linku 158. Její fotografie najdete na serveru irozhlas.cz. Nezaměstnanost ve středočeském kraji v dubnu klesla o 0,1% na 4,1%. Místo si prostřednictvím úřadu práce hledalo zhruba 41 tisíc lidí. To je o 423 méně než v březnu. Vyplývá to z údajů, které dnes úřad zveřejnil. Nabízených volných pracovních míst v regionu mírně ubylo, říká ředitelka krajské pobočky v Příbrami Martina Beránková.
9: Jarní oživení potvrzuje, že středočeský trh práce zůstává dynamický a nabízí příležitosti napříč profesemi i kvalifikacemi. Pokud současný trend vydrží, může letošní rok přinést posílení zaměstnanosti v celém regionu.
7: Prahu v prvním čtvrtletí letošního roku navštívilo přes 1 milion a 600 tisíc turistů. To je o zhruba 5% víc než minulý rok touto dobou. Nejvíc zahraničních návštěvníků přijelo z Německa, Velké Británie a Itálie. Podle mluvčí společnosti Prague City Tourism Kláry Janderové výrazně vzrostl také počet turistů z Irska nebo Asie.
10: Nejvýraznější je podle dat Českého statistického úřadu rostly počty návštěvníků z Japonska, Tajvanu nebo Korejské republiky. V datech se také projevil dopad konfliktu na Blízkém východě. Nejvýraznější pokles zaznamenala Praha u návštěvníků z Izraele. Jejichž počet se meziročně snížil o 31%. Sport.
7: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slávii. Její vedení musí za výtržnost fanoušků v nedohraném derby zaplatit pokutu 10 milionů korun. Vršovický klub tak odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun mimo jiné za to, že její příznivci poničili zařízení slavistického stadionu.
6: Počasí.
7: Odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Naměříme 10 až 13 stupňů. V noci na zítra může teplota klesnout pod nulu a v ohrožení jsou tak kvetoucí ovocné stromy. Od čtvrtka se začne pozvolna oteplovat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k omezení. Na první kilometr tam pracují silničáři v levém pruhu. A na okruhu směrem na D1 houstne provoz mezi sjezdem na Plzeň na Ořech a na Ořech mezi 23. a 19. kilometrem. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Po zprávách ve 3 dál posloucháte Středočeské odpoledne a s vámi je stále Pavel Kučera.
11: Pěkné úterní odpoledne.
6: Středočeské odpoledne.
11: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická nám už za chvíli nabídne detaily o počasí. Pozveme vás na místo, kde můžete poprvé vidět slavný vůz historie a Martin Písařík se vydá na hranici Čech a Moravy. Písničky, které nestárnou, předvedou Krištof, Tereza Mašková, Marek Lambora a Pavel Habera.
6: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: S meteoroložkou České televize Alenou Zárybnickou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Sem tam slunce, sem tam mrak, ale chladno, je to tak?
2: A vím, i veršujete. Takhle odpoledne evidentně mám zvětší teploty kolem 7-9 stupňů Celsia, které teď ve středních Čechách máme.
1: Dobře, nic nepadá zatím nikde?
2: Ne, díváme se na odrazy z meteorologických radarů v rámci středních Čech. Jsou to jen slabé přeháňky, spíš nedopadají na zem ty srážky, které při přeháňkách jsou, ale že by nějaká jednotlivá na zem dopadnout nemohla, to vyloučit nemůžu. Každopádně víc se přeháněk vyskytuje v severozápadních Čechách.
1: Co nás čeká dál v noci a zítra?
2: Ranní teploty budou nízké, minima 4 až 1 při zmenšené oblačnosti a slabém větru až minus 1 stupeň Celsia. Proto se budou vyskytovat četné přízemní mrazíky, proto ty komplikace, které čekají zase všechny, kdo už mají květiny venku, případně nemohou se nijak ubránit před těmi mrazy, které se budou v noci vyskytovat. Ostatně máme tu zmrzlé muže, tak to tak zkrátka je. No a zítra přes den to už by měla být přechodně i oblačnost zmenšená. Maxima se dostanou na nějakých, no, ať nepřeháníme, 13 až 17 stupňů. Severozápad, sever Čech, středních bude.
1: Aha, tak bude, ale nevíme přesně jak, protože signál se nám trošku ztratil. No nic. Děkujeme za informace a naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší Biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: středo české odpoledne pokračuje. Lidé v Praze si příští týden budou připomínat československý odboj v období protektorátu Čechy a Morava. Součástí akce v kulturním domě Ládví v Kobylisích bude taky výstava dobových předmětů a techniky. Poprvé lidé uvidí údajný vůz, ve kterém seděl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich v momentě, kdy ho smrtelně zranil šrapnel ze speciálně upraveného granátu. Víc nám k tomu řekne reportér Mikuláš Vochoska. Hezký den.
1: Dobrý den. Mezi majiteli historických vozů je ta autenticita tohoto vozu poměrně sporná, ale podle historika Jaroslava Čvančary je to právě tento automobil, který bude k vidění příští víkend, právě ten, v němž Heydrich při útoku seděl. Samozřejmě ten vůz z logiky věci nemůže být 100% autentický, protože byl výrazně poškozený už tím zmíněným útokem, u kterého byl použity poselhání Gabčíkova Stenganu právě ten zmíněný granát.
0: Jak se vůz tedy našel a proč si o něm majitel a někteří historici myslí, že je originální?
1: Tak podle dokumentů byl ten skutečný vůz předán německými úřady policejním mechanikům, kteří jej improvizovaně zprovoznili. Zhruba před 20 lety jej zakoupil současný majitel a to auto bylo ještě nalakované zelenou barvou. Dnes vypadá, musím říct, skutečně jako nové, má velké mohutné lesklé černé blatníky a je na něm pro větší autenticitu nainstalovaná standarta říšského protektora s hákovým křížem, která je po většinu času zakrytá.
0: Co lidé na oné připomínkové akci ještě uvidí?
1: Tak ta akce začne už v pátek 22. května a potrvá do soboty. Kromě koncertů, dobové hudby a módní přehlídky bude na místě také sbírka techniky, zbraní a výbušnin a dalších předmětů, které používali jak odboj, tak německé tajné služby a armáda. Kromě toho filmaři představí připravovaný film, který bude sledovat historické události okolo vyhlazení obce Ležáky. Ten diváci můžou očekávat v roce 2027.
0: Tolik informace od Mikuláše Vochosky. Děkujeme, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Martin Písařík teď vyráží na hranici Čech a Moravy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Úterním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se po 17. hodině u pořadu Den v kraji. Za chvíli už vysíláme Humoriádu s Patrikem Rozehnalem a Ivou Hitnerovou. Bavte se a mějte se dobře.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Čekáme oblačno s přeháňkami a teploty do 13 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu, informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razii v ústřední vojenské nemocnici 11 lidí. Dopravní podnik v Mladé Boleslavi zdražení nafty po útoku Spojených států a Izraele na Irán výrazněji neovlivňuje. Naprostou většinu autobusů MHD má na plyn z tamní bioplynové stanice, která z větší části patří městu, říká ředitel dopravního podniku Martin Žuvarovský.
4: Tak vlastně tam máme cenu, kterou už máme v rozpočtu a netýká se jí tedy tady to navýšení, které je čistě u nafty. Tak kdybychom tyto autobusy měli na diesel a ne na plyn, tak měsíčně bychom zaplatili více jak 600 tisíc korun navíc. Sport.
2: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Slavii a Spartu za výtržnosti fanoušků v sobotním utkání nejvyšší soutěže. Hosté ze Sparty zaplatí 600 tisíc korun, pořadatelé utkání slávisté musí uhradit maximální možnou 10-milionovou pokutu. Zápas komise skontumovala ve prospěch Sparty a Slavia odehraje další čtyři domácí střetnutí bez diváků. O rekordní finanční pokutě pro sešívané mluví šéf disciplinární komise Jiří Mac.
5: My si všichni přejeme, aby se nic horšího a ani podobného už nikdy neopakovalo. Ustanovení disciplinárního řádu paragraf 65 má několik písmen, především tedy toho druhého odstavce. My jsme došli k závěru, že vlastně všechny ty písmena byly splněna. Tam není důvod uvažovat o jiné výši než o té maximální. Počasí.
2: Odpoledne zůstane ve znamení proměnlivé oblačnosti s přeháňkami, nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů. V noci na zítra může teplota klesnout pod nulu a přes den pak naměříme do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 z Brna směrem do Prahy stála v omezení na mostě Šmejkalka nepojízdná dodávka na 23. kilometru. Tu se podařilo odtáhnout kolonaje, ale od Naháče z 30. kilometru zdržení bezmála na půl hodiny. Tolik informace z dopravy. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
2: Jo, že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky, plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvahy z 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat, to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča, no to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang, to je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle. To se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli Němci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody a nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě, a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No, já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: No samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem, na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
0: No,
1: vaše,
0: no,
1: jo.
0: já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i navenek, protože komik může být i naprosto neherec, může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo, je to takový komik nějaké pozici, jo, nějaké seriózní pozici, řekneme takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo, protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek, jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek, jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo. Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo. A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano,
0: vypadá.
1: No,
0: v dnešní době, kdy oni se bojí teda ledasti.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano,
0: typického komika. Já zkusím, takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: A tak Zdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak, vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhorského, tedy verze ano. Slavné Popelky. No, Ondro, slavné...
3: To jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu, tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlas, když jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový, já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Tak vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až jo. Mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babinu, jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek, jo. A maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí, a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak... Ňoumy, poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známé z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo?
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Lidé v Praze si budou moci příští týden připomenout československý odboj v období protektorátu Čechy a Morava. Například v kulturním domě Ládví v Kobylisích můžou zájemci navštívit výstavu dobových předmětů a techniky. Poprvé tam má být k vidění taky údajný vůz, ve kterém seděl říšský protektor Reinhard Heydrich v momentě, kdy na něj byl spáchán atentát.
1: Bylo to asi před 20 lety, kdy mě zatelefonoval majitel Mercedesu. Se mu zdá, že tam objevil několik indicí, které mu připadají, že by se mohlo jednat o autentický jako vůz.
2: Říká historik Jaroslav Čvančara, zatímco mi ukazuje luxusní černý Mercedes s mohutnými předními blatníky, ve kterém údajně seděl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich během atentátu v roce 1942. Podle Čvančary vrak vozu, který byl poškozený granátem, předali Němci po vyšetřování policejním mechanikům k užívání.
1: Hned se pustili do obnovy, aby ten vůz byl provozu schopný, což se jim po několika měsících podařilo, ale improvizovali. Řada věcí vůbec neodpovídá tak, jak by ten typ, jak by jako měl mít.
2: Poté vůz policie nějakou dobu používala. Další desítky let stál automobil ve stodole soukromého majitele nedaleko Hradce Králové. Návštěvníci uvidí také dobové oblečení a nebo třeba sbírku výbušnin a zbraní. Často jsou to přesné kopie nebo dokonce originály, říká majitel sbírky a spisovatel Pavel Černý.
3: Ty pouta originální gestapa jsou dobové a člověk, když je bere do rukou, tak je to takové, když to řeknu, emoční, že si člověk říká, kdo asi je měl na rukou.
2: Vzpomínkové akce připomenou kromě československého odboje i méně známé příběhy Čechů, kteří trpěli v období protektorátu Čechy a Morava, popisuje starosta Prahy 8 Ondřej Gross z ODS.
4: Je to připomenutí nejen těch samotných aktérů, Kapčíka, Kubiša, takových těch známých hrdinů, ale plno lidí, kteří pomáhali, obětovali se pro svobodu českého národa a kolikrát nejsou tolik připomínání.
2: Setkání se budou konat v pátek a v sobotu 22. a 23. května v kulturním domě Ládví v Kobylisích. K tomu se připojí další akce v Panenských Břežanech. Tam organizátoři představí dopis, který Jan Kubiš napsal 2 týdny před samotným útokem na Heydricha. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Teď máme malou chvíli na další návštěvu zajímavého místa v našem kraji. Galerie a muzeum Magdaleny Dobromily Rettigové ve Všeradicích na Berounsku existuje už 16 let. Nachází se v areálu dvoru Všerad v budově bývalého zámeckého špícharu a nabízí expozice na třech podlažích budovy. Připomínají tam odkaz všeradické rodačky a nejslavnější české autorky kuchařek, která tu s rodiči v útlém dětství žila. Co ještě uslyšíte v reportáži Joleny Novákové.
2: Vcházím do galerie a muzea Magdaleny Dobromily Rettigové ve Všeradicích a vcházím sem s Lenkou Stibalovou. Tady hned v přízemí se to, co vystavujete, týká přímo Magdaleny Dobromily Rettigové.
3: Je to tak, tady se člověk může dozvědět něco o jejím životě, ale zároveň si ověřit svoje znalosti bylinek třeba.
2: Aha, taky se může podívat, v čem asi Magdalena Dobromila chodila oblečená. Je tady spousta různých kuchyňských potřeb. Myslím, že budete říkat, když se sem přijdete podívat, to jsme měli doma a tady to síto taky a tady ten mlýnek a tady ten lívanečník. Tím, kdybyste dostali, tak už byste se asi nezvedli. A když si sednu na takový jakoby královský trůn, tak se stane co? No, uslyšíme.
4: Když už jste si sedli, máme tu pro vás pár prima receptů. Míchané knedlíčky s račími ocásky. Vezmi pro 8 osob 2 kuřecí jatýrka.
2: Tak takhle tady mluví Simona Stašová.
4: Počka. Takhle uprostřed mi neodcházejte.
2: Já musím, nedá se nic dělat, já musím jít dál. Vy tady máte ještě několik pater k dispozici, která si mohou návštěvníci prohlédnout. Půjdeme do prvního patra. Tady, když se rozhlédneme, tak uvidíme, jak se dřív žilo na české vesnici. Co používali hospodyňky? Když půjdeme ještě kousíček dál, tak to bude zase něco pro muže.
3: Tady máme truhlářskou dílnu.
2: No a tohle? Je to vlastně nějaký kmen stromu, ale s dírou uprostřed.
3: To je původní dřevěné potrubí, které se tady v obci našlo, když se dělal nový vodovod a kanalizace.
2: Tady je část věnovaná místním hasičům, je tady krásná historická stříkačka. A my zase vyjdeme o patro výš.
3: Tady to je náš výstavní sál, kde děláme 5x do roka nějakou výstavu.
2: A to stále ještě není všechno. Ještě můžeme jít zase o patro výš, to bude Lenka první tentokrát. A když rozhrneme oponu, Lenko, tak můžeme hrát divadlo.
3: Přesně tak, máme tu divadelní sál a od října do března tady každý měsíc hrají ochotníci.
2: Tady se pořád něco děje. Když budete mít cestu kolem, tak se zastavte. Ze Všeradic Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
1: Reportáž, článek a fotky najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Jak bude, předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická.
2: Ranní teploty budou nízké, minima 4 až 1 při zmenšené oblačnosti a slabém větru až minus 1 stupeň Celsia, proto se budou vyskytovat četné přízemní mrazíky. No a zítra přes den to už by měla být přechodně i oblačnost zmenšená, maxima se dostanou na nějakých, no, ať nepřeháníme, 13 až 17 stupňů.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli už bude pokračovat středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Česko podle policie čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Nemocnice ve Slaném na Kladensku se zapojí do centrálního systému sdílení dat o pacientech. Zítra čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc kyberpodvodů než loni. Nejvíc ohroženi jsou podle policistů lidé ve středním věku, kteří si myslí, že nemůžou naletět. Útočníci jsou přitom čím dál sofistikovanější. Umí třeba sfalšovat průkaz policisty nebo zaměstnance banky.
3: Já mám telefon z kriminální policie, chtějí se mnou sepsat protokol o tom, že se někdo dostal na moje konto.
4: Paní, vypadá to jako podvodníci, ten ho budete jako ukončit a vůbec se na to nereagujte.
5: Radí policista ženě, které se dovolal podvodník. Stejný postup by měli lidé dodržovat i podle Ondřeje Kapra z kriminální policie, zejména pokud útočníci na lidi tlačí, aby jim co nejrychleji poslali peníze nebo sdělili citlivé údaje.
6: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit.
5: Policii nebo banku by měli lidé co nejdřív kontaktovat i v případě, že podvodníkům naletí. Zvyšují tím šanci, že se jim peníze vrátí. Vít Anderle, Český rozhlas.
2: Slánská nemocnice začne využívat celoevropský elektronický systém na sdílení dat. Při ošetření pacientů lékaři v programu uvidí dřívější zranění a zákroky, které prováděli zdravotníci z dalších nemocnic. Na pořízení programu půjčí Slánská radnice nemocnici 22 milionů korun, vysvětluje starosta Martin Hrabánek z ODS.
7: Nemocnice je velmi úspěšná v grantových řízeních, ale potřebuje finance, tak jsme se rozhodli bezúročně půjčit nemocnici na předfinancování právě tohoto projektu digitálního portálu.
2: Nový domov pro seniory chce postavit vedení Prahy v Dolních Počernicích. Radní začali hledat firmu, která práce za 650 milionů korun provede. Podle náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandry Udženy z ODS by v zařízení mělo bydlet asi 100 lidí.
8: Výběr toho zhotovitele by měl být hotový v druhém kvartálu roku 2026 a zároveň je předpoklad zahájení stavebních prací v prvním kvartálu 2027. To znamená, myslím si, že v roce 2027 nebo koncem 2027 by to mělo být hotový a pak to bude i hned k nastěhování. Sport.
2: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupily do deblového turnaje v Římě vítězně. Americko-filipínský pár Baptisteovou Ilaovou porazili po setech 6-2 a 6-1.
1: Počasí.
2: Zítra přibude mraků. Ráno a dopoledne bude převažovat velká oblačnost, která se může protrhávat. Během dne se obloha na většině míst zatáhne a lokálně občas slabě zaprší. Odpoledne naměříme mezi 13 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 směrem do Prahy za sjezdem na Chodce Rady se zastavíte. Kolona se táhne až na 25. kilometr na začátek omezení. Tam stojí porouchané nákladní auto v pravém pruhu. Zdržíte se asi 20 minut. A na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte. Kolona se táhne až k Ořechu na 19. kilometr. A zdrží vás to asi 20 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a před námi je poslední hodina středočeského odpoledne. Stále vás provází Pavel Kučera.
9: Dobré úterní odpoledne i dál. Středočeské odpoledne.
10: Už za chvíli se dozvíme, proč Mladoboleslavskou MHD netrápí ceny pohonných hmot. Zjistíme, jak rozhlasoví symfonici zkoušeli Smetanovu Mou vlast a pozveme vás na show nejmladšího iluzionisty světa. Písničky, které nestárnou, vykouzlí Petr Kotwald, Jelen a Marek Ztracený.
9: Středočeské odpoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Autobusoví dopravci a přepravní společnosti dál pozorně sledují ceny pohonných hmot a propočítávají jejich vliv na jednotlivé služby. Ceny paliv vzrostly po zahájení války v Íránu před víc než 2 měsíci. Například dopravní podnik v Mladé Boleslavi ale zdražení nafty výrazněji neovlivňuje. Naprostou většinu autobusů MHD má na plyn z tamní bioplynové stanice.
1: Řidič Pavel přijel zrovna městským autobusem. Modré barvy, to je autobus na plyn.
2: Ano, to je autobus na plyn a zde jezdíme tankovat.
1: Přijeli jsme do bioplynové stanice ano. Tady na kraji Mladé Boleslavy.
2: Tady je CNG, to je pro starší autobusy a bio, to se dává pro mladší autobusy. Tady se vezmete pistoli.
1: Netradičně jste otevřel přední kapotu u autobusu.
2: Tady se tankuje, zde to není jako u naftového vozidla nebo autobusu. Nasadíte hadici, aby to neutíkalo. Pustíte to, nádrž je zhruba na 220 kg a někdo tanku, když jsou třeba dva řidiči na směnu, jako ranní a odpolední, tak jim to vychází zhruba obden. Zhruba najedete na to, záleží na stylu jízdy samozřejmě, to jako se vším, ale kolem těch 450-500 km.
1: Dopravní podnik Mladé Boleslavy má celkem 35 autobusů a na plyn jich je 32. 3 tedy jezdí na naftu. Jeden dieselový autobus má nádrž na 280 litrů. S novými cenami, které jsou asi o 10 korun vyšší za 1 litr než před válkou, je plná nádrž dražší o 2800 korun. Pokračuje ředitel dopravního podniku Marek Džuvarovský.
3: Za měsíc nás to vyjde na nějakých necelých 60 tisíc korun, to se týče našich třech autobusů. Nazveme to palivový nebo válečný příplatek.
1: Z druhé stránky, tím, že máte naprostou většinu autobusů na plyn, tak šetříte spoustu peněz. Kolik to tedy dělá měsíčně?
3: Tak vlastně tam máme cenu, kterou už máme v rozpočtu a netýká se jí tedy tady to navýšení, které je čistě u nafty. Tak kdybychom tyto autobusy měli na diesel a ne na plyn, tak měsíčně bychom zaplatili více jak 600 tisíc korun navíc.
1: Kdyby tyto náklady pokračovaly i nadále ve stejné výši, za celý kalendářní rok by to bylo přes 7 milionů korun. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček předpovídá ceny paliv před letními prázdninami.
4: Nedá se to příliš jednoduše odhadnout. Může to být o několik korun výš, můžeme se dostat na 50. Můžeme se dostali do situace, kdy to bude po 40 a bude to v zásadě v pohodě v uvozovkách.
1: Nasmlouvané částky za naftu dopravní podnik nemá. Řidiči tankují za aktuální ceny. Cenové stropy paliv pravidelně stanovuje jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování ministerstvo financí. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

To v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Tolik Marie Rotrová od populární hudby teď k hudbě vážné, vystihuje krásu české krajiny a zazněla v dobách přelomových okamžiků našich moderních dějin. Cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast dnes začne 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V podání našich rozhlasových symfoniků půjde o historicky 11. provedení. Na zkoušku do studia S1 míříme ve druhém dílu našeho seriálu Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Tak jaká je poslední příprava před zkouškou?
2: Cigareta rozhodně a pár věcí si člověk musí jako ujasnit, co projede, jak ten čas jako nejlíp využít. No.
1: Že byste si pročítal noty, to už ne.
2: Jo, samozřejmě, no jasně.
1: Berete noty, máte jich 6?
2: Všech 6 básní, teďka budeme probírat ty nejzásadnější věci prostě. No.
1: Petr Popelka míří ze své šatny do studia S1, kde už jsou připraveni všichni hudebníci, včetně houslistky Terezie Koskové.
3: Tak je to poprvé pro mě.
1: Takových hudebníků je tu víc, kteří si na zahajovacím koncertu Pražského jara zahrají v premiéře.
3: Myslím si, že vystihuje tu nádheru jako českých krajin. Je v ní spoustu motivů české hudby. Pro nás je tahle hudba symbolem nějaké hrdosti.
1: Teď budou zkoušet smyčce, včetně prvního koncertního mistra skupiny prvních houslí Vlastimila Kobrleho. Ten Mou vlast hrál se Sočrem na zahájení Pražského jara už 3x, hned po svém nástupu v roce 2000 a naposledy před 19 lety.
4: Z té vlasti se některé části hrajou častěji, než by to hrál komplet. Třeba v Japonsku se hraje Vltava poměrně pravidelně, třeba na začátku koncertu a pak se hrajou jiná díla, ale si myslím, že hlavně to je pro nás jako fyzicky náročný, protože zahrát to celku je prostě fakt jako, že se člověk vydá úplně jako do plnej.
2: Ahoj.
1: Petr Popelka se objímá s Vlastimilem Kobrlem, šéf-dirigent vítá i ostatní hudebníky, kteří ho teď zdraví klepáním smyčců o notové stojany. Než si vezme slovo a dirigentskou taktovku, předstupuje před orchestr inspicient Jan Köhler.
5: Páni Jane, jestli máte dořešený ty fraky všichni? Jo, už nový fraky, boty.
6: Tak jo, vyměnit.
2: Dobré ráno, ještě jednou, dobré jitro. Tak vememe, rozhodně nebudeme dneska, že jo, přehrávat jenom prostě pár věcí, že jo, kritických, tyto fugu, luhy, že jo, a podobné věci. A teďka začátek, první nástup ve Vyšehradu náš, to je tak číslo kolikátej, před 3, 2, tak ty...

0: první nota je vůbec nejdůležitější, aby tam měla vibráto. Vibráto. A teď víc. Víc. Tak je zavibrovat dvě noty.
1: Když jsme tomu věnovali spousta času tady tomu projektu, mý vlastní natáčení, tak stejně znovu a znovu prostě se k tomu budeme vracet, protože tam jsou opravdu, prostě se musí říct, nepříjemný místa.
2: A co prožíváte vy jako dirigent, když víte, že se blíží orchestr tady k tomu místu?
1: Jsou místa, které jsou těžký pro dirigenta, kde jako vy se musíte jako hrozně soustředit, kde vy prostě nesmíte udělat chybu, nebo když ji uděláte, tak rozhodíte ty lidi, jo. Takže to jsou místa, ze kterých jako vy máte, že jo, strach sám ze sebe.
2: Přiznává Petr Popelka. Poprvé rozhlasoví symfonikové na Pražském jaru vystoupili v roce 1948 s tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Dnešní provedení díky českým centrům uvidí diváci ve 24 zemích světa. Zahajovací koncert se bude z obecního domu přenášet i na velkoplošnou obrazovku v pražských Riegerových sadech, kde už odpoledne začne předfestivalový program. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Lákadla na zítřek přináší jako vždy Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Užijte si jedinečný večer ve světě iluzí a napětí. Na jeviště divadla Hibernia v Praze přichází show Houdini znovuzrození, která připomíná 100 let od úmrtí nejslavnějšího iluzionisty všech dob. Nejmladší iluzionista světa Michal Nesveda, známý i legendárním Houdiniho únikem z tisícilitrové vodní nádrže, vás vezme na hranici reality a magie. Čekají vás nejslavnější Houdiniho triky v novém provedení. Show začne v 7 večer. Satirická česká komedie Ovce žerou první v režii Jana Musila je na programu kina v Kralupech nad Vltavou. Zavede vás do světa motivačních koučů, sebevědomých řečníků a univerzálních návodů na štěstí. Hlavní hrdina Dušan po rozchodu hledá způsob, jak získat zpět svůj život i bývalou přítelkyni a začne až příliš věřit radám samozvaných guru úspěchu. Černohumorný příběh o seberozvoji a manipulaci začne v 5 odpoledne. Pořad Křeslo pro hosta si nenechte ujít v Poděbradech v kongresovém centru na Lázeňské kolonádě. Moderátor Jiří Vaníček tentokrát přivítá herečku, dlouholetou členku Městského divadla Brno Alenu Antalovou. Čeká vás příjemný večer plný vyprávění, humoru i zajímavých životních momentů od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc všeho pro vás máme na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší na slyšenou zítra zase ve stejných časech. Užijte si svěží večer a mějte se fajn.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písnička.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministr Šťastný plánuje kvůli výtržnostem na Derby změny v přestupkovém zákoně. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevře nové centrum ambulantních služeb. Zítra čekáme zataženo s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních akcích by nově mohlo být přestupkem. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný to řekl po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi jednal v reakci na výtržnosti fanoušků Slávie během sobotního derby se Spartou. Dalším novým opatřením by podle Šťastného mohlo být například zpřísnění trestu za vstup diváků na hřiště.
2: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
0: Šťastný bude zítra jednat i se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Nové centrum ambulantních služeb otevře 18. června psychiatrická nemocnice Kosmonosy. Pacienti ho najdou v pavilonu M. Bude poskytovat péči pomocí nejnovějších metod neurostimulační léčby. Tyto technologie nově nacházejí uplatnění nejen v psychiatrii, ale i v dalších oborech, jako je neurologie, rehabilitace nebo adiktologie.
3: Návštěvníci si budou moct 18. června při slavnostním otevření prohlédnout odborné ambulance, lékaři jim ukáží moderní terapeutické metody. Připravené budou také exkurze do zahrady, skleníku a do hypocentra. Z Kosmonos Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Naučné pexeso, makety zvířat nebo výukové tabule o bylinkách připudou na naučné stezce Radotín. Vedení Prahy 16 na ní pořídí interaktivní prvky za necelých 450 tisíc korun. Bude mezi nimi i dendrofon, pomocí kterého se lidé můžou učit poznávat zvuk různých druhů dřeva. Poprvé si nové věci budou moci zájemci vyzkoušet letos v srpnu, říká místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek z ODS.
4: Trasa s 18 zastaveními provádí návštěvníky přírodně i historicky cennými lokalitami Radotína, Kosoře a Lochkova. Dlouhodobě patří mezi oblíbené cíle pro pěší i rodinné výlety. Nové prvky nabídnou návštěvníkům ještě atraktivnější zážitek a zapojí do poznání i ty nejmenší. Sport.
0: Reprezentační brankář Dominik Pavlák se po dvou letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy. V Kladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Rytíři o angažování 26-letého golmana, který v dresu národního týmu nastoupí na mistrovství světa ve Švýcarsku, informovali na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra přibude mraků ráno a dopoledne bude převažovat velká oblačnost, která se může protrhávat. Během dne se obloha na většině míst zatáhne a lokálně občas slabě zaprší. Odpoledne naměříme mezi 13 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem směrem na letiště opatrně u nájezdu z Evropské. Tam je po nehodě blokovaný připojovací pruh a musí se tak zastavovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Proč jste dnes přišla do Hezky Česky s otázkou, paní magistro, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, protože jsem tuhle tu otázku dostala.
1: Od koho?
2: Ale to jsem šla tak po ulici.
1: Jo, a zeptali se vás, prosím vás, nevíte, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: Přesně.
1: Tak jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, musela jsem taky trošku zapátrat, protože jsem zjistila, že máme všechny ty, dneska hlavně kšandy a šle. Mimochodem, můj syn nosí kalhoty vždycky s kšandami, ale když je kupuju, tak musím hledat šle, protože když zadám kšandy, tak nenajdu ty správné. No a slovo kšanda, jak je v tom asi trošku slyšet, je z němčiny. A my jsme to prý převzali z nářečního výrazu šande, který existuje dnes i ve spisovné němčině, ale v té nářeční tam znamenal popruh nebo takové dřevo, co si dávali lidé přes ramena a na okraje pověsili
1: vodu.
2: Vědra s vodou, tak aby se jim to lépe neslo. Tak to bylo to nářeční německé šande.
1: A jinak nenářeční šande?
2: To vy určitě víte, umíte německy.
1: No zrovna tohle slovo neznám.
2: Dobře teda, tak spisovné německé šande znamená hanba, ostuda.
0: Hezky Česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo zhruba 1300 Romů a Sintů a více než 300 z nich zde zemřelo. Zbytek byl deportován zejména do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiku odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024. O jeho vznik se dlouhodobě zasazoval Čeněk Růžička, který v Letech ztratil velkou část své rodiny. Po jeho smrti v prosinci roku 2022 převzala vedení výboru pro odškodnění romského holokaustu jeho neteř Jana Kokyjová. A právě ona na nedělním pietním aktu promluvila.
1: Protože historie nás učí, že nenávist nezačíná násilím, začíná slovy, gesty a mlčením těch, kteří se rozhodnou nevidět. Já sama vím, že mlčet nemohu. Vzpomínka na pohled mojí babičky, na číslo vytetované na jejím předloktí mi to dnes připomíná, že mám nejen právo, ale mám i povinnost upozorňovat na nebezpečí nenávisti, protože vím, kam až může vést.
0: Na odkaz svého strýce navazuje i v práci s mladými lidmi. Dušan Bagaj se jí proto zeptal, jestli pokračuje v odkazu Čeňka Růžičky, který o romském holokaustu mluvil se studenty a zda je dnes o toto téma mezi mladými lidmi větší zájem.
2: Docela bych řekla, že ty pražské školy o to zájem mají, kde už mají takový ty erudovanější mladí učitelé, který vlastně se o to zajímají a neumějí o tom vyprávět těm dětem, tak si nás jako pozývají. Osvěta je strašně důležitá. Vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí.
3: Jak podle vás se změnil přístup škol a mladých lidí k tématu romského holokaustu v posledních letech?
2: No, když budu mluvit za jako školní děti, děti ze základních škol, tak ty o tom nemají vůbec ponětí, nikdo jim to nevypráví, takže tam se nemohl změnit ten pohled na nějaký romský holokaust. Oni často nevědí, že vůbec nějaký romský holokaust byl. A je i spousta dětí, kteří nevědí, že holokaust vůbec byl. Co to holokaust je? Což mě minule u jedné dívčiny mě to prostě strašně jako až zarazilo, když se mě zeptala, co to je holokaust. To, že nevěděla, co je romský holokaust, to beru. To vlastně už to tak jako člověk bere, jde tam s tím, že jim to chce jako vysvětlit. Ale jsou děti, které prostě nevědí, co je to holokaust. Pokud ty rodiče se o to nezajímají, tak se o to nezajímají i ty děti. To se předává a to se týká i romských dětí. Pokud my svým dětem nebudeme předávat naši historii, taky oni nebudou přenášet dál na svoje děti.
3: Jaký je vztah Romů a Sintů k tomuto místu?
2: Pro mě to je osobní záležitost. My tady máme půlku naší rodiny z babičiny strany a spoustu tečitěk a strýců a co pak jako já už jako mámu, tátu mám, ale pro tu vlastně poválečnou generaci, oni tím, že vlastně byly ty koncentrační tábory, přišli o ty svoje tetičky, babičky, dědové a vlastně vyrůstali opravdu jenom v úzkém kruhu mámy a táty, protože ty okolo prostě jako nebyly.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
2: Je to velký počin, že se povedlo zbourat prasečák, postavit důstojný památník, ale památník je velký, má svoje mouchy, ale je to prostě velký památník, nový provoz. Všecko potřebuje čas.
3: Co podle vás přináší to, že tady dnes památník stojí i pro veřejnost?
2: Pro veřejnost to přináší především jako osvětu. Pro spoustu lidí je to vlastně první setkání s tím, co se tady vlastně odehrálo, protože to není v učebnicích a pokud potom vysloveně jako nejdete a nehledáte to na internetu nebo nejste sám aktivní, tak se o tom nikde nedozvíte.
3: Co by si podle vás měl každý odnést z návštěvy tohoto místa?
2: To, že vymezovat se vůči barvě pleti, víře, nějaký sexuální orientaci je nesmírně nebezpečný a že bychom si vlastně ve své lidskosti měli být rovní.
0: Mezi pravidelnými účastníky piety v Letech je i dlouholetý spolupracovník Čeňka Růžičky Joška Miker, který uvedl, že v zahraničí nacházeli větší pochopení než v Česku.
4: My jsme prostě ve spolupráci s EGAMem dostali Lety skoro do celého světa. Podepisovaly se petice za vykoupení prasečáku na Evropskou unii, kterou podepsali herci, kanadská premiérka, bývalí americký prezidenti, že to nejde. Jo. Takhle jsme bojovali. No. Měli jsme mnohem větší pochopení v zahraničí než tady. Tady se tvrdilo jenom, že to byl nějaký pracovní tábor, kde učili cikány dělat. Jo? A v zahraničí to brali normálně jako rodinný koncentrační tábor. A dokonce sami Němci se nám kolikrát omlouvali. Jo, a jedni, kteří nám pomáhali bojovat za Lety tady s blokádama a šířit do světa tu nespravedlnost, tak přece mi jeden řekl, ještě děti našich dětí musí trpět za to, co udělali naši předci.
3: Co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku?
4: Je vlastně 30. že jo. 96. to otevřel Havel. Pro mě to znamená hodně. A jak vidíte, tak nejsem v dobrým zdravotním stavu, jsem po těžké operaci, ale do Let se prostě musí. No. Ano, je to moje srdcovka.
3: Proč podle vás je důležité tyto události si připomínat i po tolika letech?
4: Ty mladší generace už o tom nic nevědí. A pokud někdo připomíná, že Romové kradli slepice a podobně, že si kvůli tomu zasloužili koncentrační tábory, tak my musíme připomínat, jak se k nám chovali. I pro ty další generace. Jo, protože když nebudeme pořád prezentovat svoji historii těm mladým, tak se na to zapomene, na všechno. To nejde.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
4: Moje pocity se slovy popsat nedají. Nedokážu to těma slovy vyjádřit, co cítím. To je něco, jako kdyby něco spadlo z nebe. To se prostě jen tak nedá. Když si člověk vzpomene, kolik let jsme byli za branou, nesměli jsme tu bránu překročit, volali na nás policajty, jo, a tady to, a v dešti, v mrazu, venku, v blátě jsme byli, jo. A teď, když to vidíte, vy můžete volně překročit to a vidíte tu nádheru, žádný smrad. Díky ty lecky, který dřív nám nadávali, co tady děláme a nechtěli nám ani jídlo prodat v obchodě, tak teď nás potkávají, podávají nám ruce a děkují nám, jo, že jsme je zbavili tady toho smradu.
3: Co na to říkáte, že dnes tady památník stojí i pro veřejnost?
4: No tak to je právě to, co jsme vždycky chtěli. Aby ten památník nebyl jenom v našich srdcích a to, co se stalo v Letech u Písku, ale aby to bylo pro širokou veřejnost, aby ta veřejnost přišla, sedla si, jo, zaspomínala, aby tady měli hezký prostředí a ne, aby jim smrdili prasata, že jo. No ale dneska si můžete přijít, sednout si v klidu, podívat se, krásný počasí, že jo, splynete s přírodou, je to něco nádherného. Protože i když to bylo utrpení pro nás, tak ten výsledek stojí za to, za všechno, co jsme zažili.
0: Památník v Letech u Písku tak dnes není jen místem vzpomínky, ale i připomínkou historické odpovědnosti a nutnosti o romském holokaustu dál mluvit.

0: Stále posloucháte o Roma Vakeren, pěkný večer. Když z lidí zůstanou jen čísla. Výstava romského tatéra a výtvarníka Alexe Dzurka připomíná hrůzy nacistického režimu i osudy Romů vězněných v koncentračních táborech. Na 10 velkoformátových kresbách zachycuje tváře fiktivních postav inspirovaných skutečnými příběhy. Výstavu můžete vidět v rámci Světového romského festivalu Camoro. S Alexem Dzurkem natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Dzurko, vy jste před rokem namaloval obrazy. Namaloval jste lidi, kteří byli v koncentračních táborech. Co vás k tomu vedlo?
2: Dlouhou dobu, nebo je to i doteď, je romský holokaust vytlačovaný na okraj historie druhé světové války.
1: Co bylo pro vás nejnáročnější namalovat? Protože ty obrazy, kdy se člověk na ně podívá, ty oči jsou, jak kdyby byly živé.
2: Emočně ty oči a po té technické stránce ty pruhy na těch mundurech. Ale emočně ty oči asi. No. Neměl jsem předlohu, to bylo z hlavy. První jsem si udělal skicák a skicák jsem si to namaloval. A já ani nevím, proč jsem začal jakože zrovna dítětem. To byl ten kluk s tím kamenem v ruce. Asi to jsou ty dokumenty a to všechno, co jsem koukal. Prostě děti, to jsou čistý duše, tak asi proto. No.
1: Vy jste byl i v Osvětimi s jedním tím obrazem, právě s tím chlapcem, kdy jste ho nesl. Připojoval jste se vlastně k tomu pietnímu aktu v Osvětimi před rokem. Jak to působilo na ty lidi?
2: Jak to působilo? Pan Josef Stojka mi řekl potom, když jsme jeli domů. On jako řekl, že já, ale já to beru, že ten obraz. Tam strhl veškerou pozornost na sebe. Tam byli ty přeživší a potomci a si z toho nemohli spustit oči. Hodně to bylo silný pro mě jako úplně. Jako poprvé jsem byl v Terezíně, jsme byli. Tam je to taky dost smutný, ale ten Osvětim, my jsme tam přijeli a my jsme to viděli poprvé, já a moje přítelkyně a teď jsme viděli tu velkou bránu a my jsme přijeli domů a já jsem to měl furt v hlavě a i když tam byly právě ty lidi, ty potomci a tak celkově, jak to tam bylo, tu chvíli jsem tam říkal moji přítelkyni, uvědomuji si, kde stojíme, že prostě tady ty lidi umírali a všechno, co se tam dělo. Říkám vždycky, že by tam měli jezdit lidi, ale zároveň to je tak depresivní místo. Já jsem neměl slov tam.
1: Když jste to tam vlastně vezl, očekával jste právě, že nějakou reakci?
2: Jo, asi trošku jo, ale ne zas takovou velkou. Toho kluka jsem kreslil měsíc, takže já už jsem to měl nakoukaný a už to se mnou tak moc víc nedělalo. Ale tam to bylo trošku jiný. No.
1: Budete mít výstavu v nejbližší době?
2: Budu mít výstavu, když čísla pláčou, protože za každým číslem byl člověk. V Praze v rámci Camora, 27. května, kampus Hybernská. A potom budu mít výstavu začátkem června v Teplicích, Kultura Akor.
1: Jaká je odezva? Vy nevystavujete poprvé?
2: No, měl jsem první výstavu v Chomutově a tam ta odezva byla hodně silná. Tam došlo i na slzy.
1: Zahynul někdo v druhé světové válce z vaší rodiny v koncentračních táborech?
2: U nás v rodině nikdo. Moje bába, když ještě žila, tak vždycky vyprávěla, že její máma utíkala před SS-ákám, před těma lidma po lesích a že jí umrzly nohy, protože neměla boty. Ale to bylo, že nebyli přímo v koncentračních táborech, že utíkali, prostě se schovávali v lesích a takhle. No. Ale jako přímo z rodiny, ani po mámě, ani po tátové straně tam nikdo nebyl.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumen gebut bacht, zhor tesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby zpřísnit tresty za přestupky. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Moravskosleští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory, simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc nebo příjem na urgent či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašu.
2: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Na 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
3: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 tisíc, a Rakušané v počtu 9 tisíc lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slávie při sobotním derby se Spartou. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované, u menších stadionů těch možností je méně, u těch větších stadionů typu Slavia, Sparta, těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní chod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině území srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Dálnice má být uzavřená několik hodin. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí aspoň Kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím, akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám. Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknu, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže znači možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne
0: na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: fotografujete? Ty taky
0: fotografuje,
1: ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je úbohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy jste hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slívka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říkají, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už

0: tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství a tak jsem já nikam nemohl a všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let nebo tak, takže jsem tam a tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
1: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
0: Ano.
1: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
0: No já opustil moji rodinu, tak vaši já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky. Jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem. Vesele a zdravě.
2: Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom leď, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat,
1: já se kouknu
0: nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď pojedu koupit baťoch, protože téhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů. Odklon je na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště Na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Willie Nelson s oslavou Expressu známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

původní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou s pikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

gospelově laděný Evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahaly Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba traperů pod názvem Je to tak.

0: nikdy nestratím.
1: To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Nech dlaň svou v dlaní mé snad zastavíme čas. Skončila krásná noc, tak počkej ještě chvíli. Jsme jenom lidi a člověk časem

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově týden v železniční zemi.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery i k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: rather, and hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. This shows your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Alanem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovali jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště TOP 09 do sáhnout jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla.
7: O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní Divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Potměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
1: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou, je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný dodaleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Poleta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní, herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu. A říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. A, ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jenom vám to právě řeknu. Ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že

0: kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhkej hadr s octovou vodou, a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabrání, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18,20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korun 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
2: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři. Šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedlé jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové. Jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. A tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci. To bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako 100% pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně, tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, přeju vám dobrý večer a ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, vzpomínám často, mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábor na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Mm-hmm. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábor.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, s trošičku výstřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: A neřekne.
0: Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde...
1: Doma?
0: Mm-hmm. Že nemůže...
1: No, nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec a kolik, že bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková třída, že jsme to, ale scházeli jsme, naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říká, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě aj příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už byli všichni pod stolem, smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co nás měl z matematiky profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale co spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všechno, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu, co jsem měla. Co děláte, mám nějaká někul?
0: Já guljaju v parke. Parku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No. Co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale ještě tam byli teda spisovatelně, že nějaký ten.
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač vlastně, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne,
0: nevíte.
1: To nevím.
0: Nemáte
1: to nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátilo do školy, si tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všechny ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není, opravdu. To v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. Má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, Tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění. Mm. Tady chodili po Poděbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zapomínala, říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé celý kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: Akorát mě mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřený dveře.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu. V Českém rozhlase Brno.
1: Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano. Naschledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše: studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku tabla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly. A dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva.
1: Já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda všeobecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se, jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, my jsme... Já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Shodou okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože vy jste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív, ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: už nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, které šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak, protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo to hezký.
0: Děkuji za tu taky vzpomínku. Děkuji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nocnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuji dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje na závěr, by jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o 1 hodinu později, neb večer před jsem jí již oslavoval s mazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po 1 hodině uvidíte, týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslečně závisti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, tuškování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvíli říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, to znamená, že si tam jenom fotky, tak my se ztratili dokonce i manželovo tablo z fotbalu prostě. Já jsem chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta spolužečka, co vždycky dává dohromady ty srazy, takže teda to příští rok, že teda to ten sraz bude, tak jestli by mi nějaká holka tu fotku nepřinesla.
0: A víte, kde skončil originál toho tabla? Tablo samotné?
1: Ne, to nevím, pak nevím, ale měli jsme fotky.
0: Tak možná na příštím srazu se k ní dostanete, k té fotografii.
1: A tý základce možná to samý, no. Takže asi takhle.
0: To je pro mě novum, já jsem nevěděl, že něco takového jako tablo může zakončit i návštěvu základní školy.
1: No ale fakt, to bylo nádherný. To dělal, myslím, Tomáš Vejlupek, ale už si nejsem taky úplně jistá.
0: No, člověk si některé věci ne zcela přesně pamatuje a někdy to má potom spojeno.
1: No, když člověk přijde v obydlení a o všechny věci a nemůžete si to obnovit, já nemám ani památník. To je ještě teda taková, to je trošku, teda to, trošku od tématu, ale já tam měla třeba od pilaře, jsem tam měla připíska, měla jsem krtečka, měla jsem odstřela boudy, nějakou karikaturu. Víte, co na té karikatuře bylo? Jedným igoustem tam nakreslil takovou, jako takovou potvoru, která vypadala jako mě, jako já trochu, a že prý mám být sticha takového. Takže já ho poslechnu a přeju hezký večer, naschledanou.
0: Děkuju, paní Margito, mějte se hezky, naslyšenou. Mimochodem, karikatury a zmíněná jména karikaturistů a ilustrátorů. To mě vlastně tak připomíná, že my jsme na našem tablu měli, a bylo to, no řekněme, stylové, protože to byla střední průmyslová škola elektrotechnická, něco jako napodobeninu Renčínovy kresby, kde tatínek s maminkou u plotu u venkovského domečku mávají svému synovi, který nesa obal kytary. No tak možná tam byla taky nějaká kytara, mu praví jen jdi synku a šiř slávu české elektřiny po světě. Ta kytara byla zřejmě elektrická. Ale teď k vašim příběhům, ty jsou důležité, ty tvoje.

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste jej měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Burianovi. A tak jsem se dozvěděl, že Burianova ještě žije a Burian mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Jo, já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro, taky konstrukce elektrických strojů. Mm-hmm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna. Proto jsem řekl,
1: to bylo zajímavé.
0: Jsem řekl.
1: No, já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil secí stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.

0: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.
1: Také dobrou noc.
0: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mackyho Sbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici. Taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance manželé Burianovi. No tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo a je to už opravdu dávno. Na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i motto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Do dneška ji mám doma, půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to motto, parafráze na... Nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile za poledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, 75 let to bude letos. Takže v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo, že jsme museli převzít ty svazácky košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka, jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, naschle.
0: Naschledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku, je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabl podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabl si trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště od roku 72 do roku 76, kdy jsme maturovali a maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí 50 let od maturity a v září, 20. září nás budou přijímat
0: kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat,
0: na magistrátě?
1: Na gymnáziu nás budou přijímat jako maturanti po 50 letech a to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka takové.
0: No traktace, takže, traktace pro abiturienty.
1: Pro abiturienty, takže po 50 letech. Takže budou nás přijímat
0: do síně slávy.
1: Tak, do síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
0: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
1: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
0: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
1: Určitě to bylo v prostředí ulici, jestli to znáte v Hradišti.
0: Počkejte, tam je spořitelna? Ne.
1: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
0: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
1: To tady znáte určitě v Hradišti.
0: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
1: Bylo to někde
0: doplním
1: výkladě,
0: vzdělání.
1: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
0: To už zhruba
1: tuším. Už je to 50 roků.
0: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
1: Pan profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, nebo něco takového.
0: Jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
1: Ne, spíš obličeje a
0: portréty.
1: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
0: Dobře. Tak já vám moc krát děkuji jen za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
1: Ano, tak to má být. To bude v září a jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako abiturienty nebo ještě jinak se to jmenuje.
0: Absolventy, abiturienty.
1: Absolventy, ještě jinak, no to nevadí, já si nespomenu.
0: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří má panenku.
1: Prostě,
0: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
1: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
0: krásné slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, jen do zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
1: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
0: Moc krát děkuji Za sebe i za
1: hlavně
0: moje kolegy
1: to,
0: a kolegyně.
1: Hlavně, že jste tady z Buchloviak, Buchloviak.
0: No to je pravda. Příští týden jdeme do Zlechova. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: A kde budete?
0: No, u Strýca ve Zlechově.
1: U Strýca ve Zlechově,
0: tak.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně.
0: O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bohunka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tedy na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz / linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: Když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, Hrome, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. Aha. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na osmiletku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos. Ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve Frenštátě, určitě to bylo v některém obchodě na podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, tehdy to období, vytáhla jsem si vám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli, dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, byl už Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11, Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu české elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly v podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých hlavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuji moc krát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou Horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byli paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá, s čokoládou, jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne, to ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam? Co? Ne,
1: to bohužel ne, no. Ne. Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si to moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka, ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se vyfotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi.
0: No tak dneska už, nebo dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně. Mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No, ale tak to jen tak mimochodem. Takže, Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak abych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičkou porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Ano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte Noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2×2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den.

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že 3/4 noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: vás. Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák, to filmu Marešku, podejte mi pero,
0: jo.
1: A kdo by byl zvědavej na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli, nicméně jako, proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky,
0: ačkoliv
1: člověk s maturikou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i brož ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba
1: jo,
0: takový
1: ale...
0: hujer, no, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel
1: to
0: školy?
1: Ne, chodili, nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na prostě učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbce, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: na to já
1: je
0: jsem,
1: to hrozný.
0: Na to já jsem
1: je
0: tak trošku vsadil.
1: Horší.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později, jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak půjdeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky, dnes na téma maturitní tablo, se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už v kterém obchodě. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu jako paní Daniela jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé jsou
1: možné.
0: Všechno je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo?
1: Měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě...

0: To tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz a vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na dnes Koblížné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No,
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník a u kormidla stál zástupce ředitele. Vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná co by na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: To jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Také dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: z noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table, o tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, ale skoro. Tak dobré ráno jako pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze, vozil papaláše, no a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tím, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose_rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu mít brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: květ. No, už si zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 92 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí, tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: Staňka.
2: Je to jedinství moja skladla vzpytání srední technických kádrov dla kaževěnoj pramyšlovosti. Koželužská průmyslovka od Trokovicí monotypní škola jediná v republice.
0: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá, ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
2: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo. Vzpomněla jsem si. Byl to tvar, jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže, no nějaké podložce, na tom jsme měli přilepené fotky, že byli tam umístěni kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny kousek od školy v parku před Spolákem. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz, už se na tom pracuje, celých 50 let podávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svítavy Lány, měl adresu Augustín Veneš. pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
0: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten připravovaný řekl, zraz, to je v pořádku.
2: Vy jste řekl 2 minuty.
0: Ano, to je, jste přesná. Děkuji, Staňko, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
2: A vám taky, a kdyby ten Gustave, než se ozval klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
0: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale on řekněte Staňka, Baťov a je to.
2: Ano, tak jo.
0: Mějte se
2: hezky. Přeju všem pěknou noc a dobré usínání.
0: Naslyšenou.
2: A děkuju, Borku, vám.
0: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucounský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraji, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů

0: byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě tří nebo čtyř, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo čtyřmi tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi pět poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a New Orleanským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud New Orleanské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych
1: teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť se trvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte, ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jimi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu jeden, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu. a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo, vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 cm od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno. V okolí 180 cm vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy, a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak, tak, tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků?
3: Vy uhněte, nebo...
2: No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zaspat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
3: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále. Uznávám.
3: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.